0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Počkej, ty si zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: tesařík, žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Statistici dnes zveřejní předběžný odhad červencové inflace. Podle analytiků meziroční růst cen zrychlil z červnových 1,5 na 1,8%. Za vyšší inflací mají stát především dražší pohonné hmoty po růstu cen ropy na světových trzích. Vývoj inflace bude důležitý i pro další rozhodování České národní banky o úrokových sazbách. Umělá inteligence zvyšuje produktivitu, ale ohrožuje část pracovních míst. Podle Světové banky se riziko automatizace týká hlavně vyspělých ekonomik, jako jsou Spojené státy nebo Německo. Právě tam může AI nahradit větší počet zaměstnanců než v chudších zemích. Odborníci proto upozorňují na potřebu rekvalifikací a přípravy lidí na změny na trhu práce. Sparta vykročila za Ligou mistrů cenným vítězstvím. Pražský celek v úvodním zápase třetího předkola porazil doma francouzský Lyon 2-1. Po vlastním gólu Martina Suchomela dokázali skóre otočit Matěj Ryneš a John Mercado. Lyon navíc za stavu 1-0 neproměnil penaltu a do odvety půjde s jednogólovým mankem. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: V Plzeňském kraji nadále platí zákaz rozdělávání ohňů. Mimořádná protipožární opatření pro celé naše území vyhlásil na žádost hasičů hejtman Kamal Farhan. Trvat budou zatím do 6. srpna. Důvodem jsou vysoké teploty, dlouhodobé sucho a zvýšené riziko vzniku lesních i dalších požárů ve volné přírodě. A pojďme se ještě taky podívat na dnešní předpověď počasí. Pro západ Čech nám slibuje polojasno nebo taky oblačno. Odpoledne a na večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 33 a 37 stupni.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No, ona to není tak úplně pravda, jsou tady jenom dvě třetiny snídaně, schválně si poznáte, kdo tady dnes není. Tak promluv, ať promluví ten druhý.
2: Dobré ráno.
1: Tak kdo myslíte, že tady není? No samozřejmě, že chybí David, no. No Jasmin ráno psala, že jí není dobře a že má teplotu.
2: Teplotu tak, ve 40 stupních.
1: Ve 40 stupních, to chceš? No tak takhle na dálku, aspoň Jasmin zdravíme do postele, tak to tam nějak vylež. No a pokud i vy třeba stonáte v těchto vedrech, ježišmarja, myslíme na vás a jsme rádi, že jste tady. Calvin Harris Summer, tak tím začíná středeční snídaně šampionů. Dobré ráno. Hit Radio FM+.

0: Posloucháte Snídaní šampionů Light. Michal David s vámi, dobré ránko v 6.09. Už se to blíží, už jenom dva dny. Možná i vy si už od pondělí říkáte, ty vole, ať už je pátek. A to ze dvou důvodů. Bude víkend, jasně, a taky, už asi tušíte, vy, kdo máte lupeny, tak největší koncert Marka Straceného na Letenského pláni, na ten se těšíte už tento pátek. Podle odhadů se má dorazit něco okolo 80 tisíc lidí, navíc to počasí, objednaný, píše to Praha pátek 26 stupňů, jasno. A říkám si, že Marek na to má obrovský štěstí, protože ty jeho tři Edeny, to mělo taky naprosto famózní počasí. Takže největší koncert Marka Straceného už teď v pátek.
1: Takhle, určitě ne největší v historii Česka. Já jsem si schválně nechal vyjet seznam koncertu, na které přišlo nejvíc lidí v Česku. Tak věřte, že na prvním místě se drží koncert skupiny Rolling Stones z roku 1995, kam dorazilo až 130 tisíc lidí. Na druhém místě je Michael Jackson, rok 96, třetí Pink Floyd, na čtvrtém znovu Rolling Stones. A pokud se naplní ty odhady, že přijde 80 tisíc, tak by se Marek Straceny umístil na dosavadním pátém místě.
0: Hezky, já si myslím, že to bude chtít příště trumfnout. Jo, ty Rolling Stones určitě někde, ale kde to budeme dělat? To asi bude nějaký velký pole.
1: No, kdybych chtěl trumfnout Roda Stewarda, který má doposud nejnavštěvovanější koncert v historii celé planety.
0: Kolik?
1: Tam přišlo v Rio de Janeiro na Copacabánu 3,5 milionu lidí.
0: Prčic, 3,5 milionu lidí na koncert. Teď si představ, jo, pojďme si představit všichni, kdo jsme byli někde na nějakém koncertě, kde je hodně lidí, jo, a chceš si jít třeba pro pití anebo na záchod. Tak si to představte, jak to asi vypadá na té Copacabana. Horko a žár, prostě čekáš jako dlouhou frontu, no. Tak už za dva dny Marek Ztracený, no a když se o něm samozřejmě bavíme, tak taky zahrajeme jeho novinku, kterou si sám Marek přeje, abyste se jí vy, kdo tam vyrážíte, naučili nazpaměť. Obuj si mé boty, tak pojďme na to.
2: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají dva dny.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: 6.19. Tohle je Hit Radio. Středa 5. srpna, krásné ráno s vámi Michal Knejp a David Jošt. A nás by schválně zajímalo, jak dobrý jste řidič, řidička. Máme tady poslední průzkum České asociace pojišťoven a jen 8% lidí, si myslí, že jsou dokonalí řidiči. Mm-hmm. Jo, a pak tady je taky zároveň, ale 93% řidičů si stojí za tím, že to největší nebezpečí představují ty ostatní. Že vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak to jak nevychádza. Jo, je to vlastně krásná sebereflexe, že všichni víme, že jezdíme jak prasata, ale navzájem se tak nějak odpouštíme. Ale mně to přijde, že to je jako když třeba na kruháči trubíš na někoho, kdo nebliká, jo, a o 2 minuty pozdějíc zapomeneš dát blinker ty a děláš jako, že se nic nestalo, jo. Tak by mě zajímalo, jací jste teda řidiči, do který skupiny spadáte. Co ty, Davide?
1: No, já určitě spadám do skupiny řidičů, kteří si myslí, že neřídí úplně dobře. Kolikrát si dokonce myslím, že mám i kliku, že jsem jako moh někde něco třeba ťuknout a na poslední chvíli jsem ten osud zvrátil.
0: Ale viděl tě u toho někdo?
1: Ne.
0: No, tak dobrý. Ne. Takže patří do těch 8%.
1: Co ty? Já jsem s tebou párkrát jel a ty řídíš podle mě docela dobře.
0: Fakt? Když nekecej, ty něco potřebuješ. Tak to seš hodnej. Nemyslím si, že patřím mezi 8% dokonalých řidičů. Spíš se snažím tak nějak jako to přežít na té silnici. Vždycky se dostat z bodu A do bodu B, jo. Samozřejmě takhle, každý občas trošku lehce zaprasí, jo, to si nalejme čistého vína, ale spíš je asi dobrý se snažit tak na té silnici to nějak vybalancovat a dorazit v pořádku domů. No tak vy do nás posloucháte, ať už spadáte do jakýkoliv skupiny, doražte v pořádku tam, kam jedete, nespěchejte, ta práce, hele, jestli jedete do práce, ta práce vám neuteče, není kam spěchat. Za chvíli Alex Warren a přidáme právě pro vás aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Už tam budem? Nech toho!
8: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtí mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Maxi, kdo vybírá podlahu?
14: Ty.
13: A kdo jí položí?
14: Já.
13: Super, jedeme do Baumaxu.
14: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
13: Luxusní vzhled.
14: Snadná pokládka.
13: Akce platí do konce srpna.
14: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
15: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
16: No včera bylo pozdě.
17: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět tlapková patrola.
16: Tohle je boží.
8: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
16: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
8: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
18: Datart pořádá Maxi výprodej.
19: Cože? Maxi výprodej?
18: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
19: Tak to je další level.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na nové dopravní omezení dnes ráno narazíte u Plzně v Losiném. Přímo na hlavním tahu je tam nutné vyspravit výtluky. V místě budou pracovat silničáři a můžete se tam zdržet.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio FM+.

0: Madonna. Nebo Madonna, jestli chcete. Hang up z 6.32. Krásné ráno z Itrády a Michal Knip, David Jošt, to jsme my dva. Jasmin se léčí, kurýruje se, tak možná zítra. Nicméně David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Některým uživatelům WhatsAppu se tento týden nečekaně zablokovaly účty. Společnost Meta přiznala, že v části případů šlo o chybu systému a začala postiženým přístup obnovovat. WhatsApp zároveň připomněl, že účty blokuje kvůli spamu, podvodům nebo používání neoficiálních verzí aplikace. Opravdová láska se pozná podle činů, nejen podle slov. Podle odborníků se hluboký cit projevuje postupně s vývojem vztahu. Od opravdového zájmu až po vzájemnou důvěru a pocit bezpečí. Právě dlouhodobé chování partnera je podle psychologů nejlepším důkazem skutečné lásky. V Itálii pomáhají na plážích jako plavčíci vězni. V regionu Apulie tak řeší nedostatek záchranářů a zároveň podporují návrat odsouzených do společnosti. Vězni prošli odborným školením a podle organizátorů zatím projekt funguje bez problémů.
0: To vlastně přijde geniálně, ať jsem se tomu pousmál, protože už jakoby se nemusíš bát kapesních zlodějů, jo? Protože když ti někdo na pláži ukradne, nevím, telefon nebo žabky, tak ho plavčík pozná, protože jsem seděl v báni. Představ si, jak tě zachraňuje nějaký takový borec, má vytetovaný takhle crime na čele.
3: Tak si to představoval takhle, no.

0: Damiano David. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, středeční snídaně šampionu na Hit Rádiu v 6.40. Taky to máte tak, že se vám do něčeho nechce, ale jak začnete, tak pak jedete jak mašina. Co, Dave, máš to tak?
1: Občas jo, občas ne.
0: Kamarádi, já včera uklidil celý byt. Úplně celý byt, sám od sebe, i okna jsem umyl, terasu uklidil. A jo, chlubím se tím. Chlubím se tím a mám pocit, že bych za to měl vlastně dostat medaily.
1: Ty jsi říkal, že je partnerka mimo.
0: Ano.
1: Takže jsi řekl...
0: Jak jako mimo? Jakože pryč.
1: Jakože je pryč a říkal jsi, co budu dělat s načatým odpolednem, tak jsi prostě začal uklízet.
0: No ono je to totiž tak, že ona odjížděla v pátek nebo ne, v sobotu a bude se vracet dneska. A já říkám, já jsem jí to vlastně slíbil. Říkám, hele, já to tady prostě uklidím, dobrý, neřeš to. A ona...
1: To určitě.
0: Jasně, no. Takže jsem se do toho včera pustil. Bylo teda jako docela vedro, takže já v trenkách, dovedli se představit, jak v trenkách uklízím celý byt. Jako muselo to byt vypadat vtipně, kdyby mě někdo pozoroval. Já jsem si říkal, ty bláho, tak to nechceš vidět, knejpo, jak tady uklízí v trenách, jo. Ale jak to máte doma vy? Kdo uklízí u vás, Davide? Protože já teda, to byla jako jednorázovka teda, která zas, ona zas přijde, ale ona přijde pořádně teda, že opravdu jako hodně pintlich.
1: Když už, tak už. Tak my se snažíme tyhle ty domácí práce rozdělovat 50 na 50.
0: Aha.
1: To znamená, něco dělám já, něco dělá partnerka.
0: Jasně.
1: Ale je pravda, že čas od času se nám stane, že se do něčeho takhle obujem. A ono hlavně ten pocit, který máš potom, po té dobře odvedené práci, jo, to je fakt nezaplacení.
0: To bylo bomba, když jsem se pak sednul na ten gauč, dal ty nohy na ten stůl, umytej stůl, čistej. Samozřejmě, že jo, ty špinavý nohy. A kdybys měl smazat jednu z domácích prací úplně ze světa, tak co by to bylo? Za mě rozhodně teda otírání poliček od prachu, protože
1: souhlas.
0: Když máš ty poličky, máš to zastavený a teďka, jako ono, můžeš to prostě nafejkovat, jako že to objedeš takhle okolo, jo, ale říkal jsem si, tak už to udělám pořádně, ale nechce se ti to zvedat, ty věci. Takhle, ženy, který nás posloucháte a kroutíte očima, jo, my víme, že to děláte dennodenně bez potlesku, jo, ale chlapi, co vám můžu teda říct, když to uděláte, tak si rozhodně šplhnete. Těším, až se dneska vrátí a uvidí to, ježiš, to budu za frajera. Pink taky seděl za chvíli a aktuální doprava pro vás, kdo nás máte sebou na cestách. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na hlavním tahu Plzeň Domažlice. Silničáře dnes potkáte mezi Stodem a Chotěšovem, kde se opravuje povrch vozovky. Jezdí se tam pouze kyvadlově.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: perfektní předělávka 80-kovýho songu Cyril Stamlinin, 6.54, tohle je Hit Radio, krásné ráno. Rodiče vodí své dospělé děti na pracovní pohovory. Máma s tátou vyjednávají plat i home office. Je to k smíchu, ale opravdu se to děje. Tenhle fenomén hlásí HR oddělení a personální agentury. Jo? A co na tím tak zamyslíme, tak představ si, že šéfuješ nějaký firmě, jsi ten HR, a na pohovor ti přijde, nevím, třeba 25-letý inženýr, jo? A za ním vyjde jeho máma.
1: Která ti řekne, je třeba 45, jasně, zachovala,
0: která ti řekne, že pod 60 čistýho a bez pružný pracovní doby ti prostě svýho syna nedá, jo? To je ujetý. Nebo třeba, já nevím, jo, když asi jsi byl někde na nějakém pohovoru a ta klasická otázka, řekněte nám vaše silné stránky, jo, tak ta máma vytáhne z kabelky tvoje vysvědčení ze třetí třídy a nevím, pochvalu za, nevím, jaký diplom někde, ne?
1: Sběr papíru.
0: Jo, za sběr papíru. To dokážeš si představit, že by tvůj táta šel s tobou na pohovor? A třeba teďka, že bychom vzali svoje otce, kolik je tě? 32, mě 35, že bychom vzali naše táty na pohovor.
1: A ten pán ta dělá co, prosím vás?
0: Otec.
1: Že by se ti zeptali.
0: Otec představený, on to tady jde zkontrolovat.
1: A nebo by třeba řekli, víte co, my scháníme dva, co dělá tatínek, má nějakou práci nebo ne? Víš, že by jako rovnou vzali oba, takový balíček.
0: Ale já si říkám, to snad nikdo prostě nevzal, to je nějaký kec, já tomu nevěřím. Jakože by fakt někdo vzal prostě svoje rodiče na pohovor, protože tím se podle mě musíš hnedka odpálit jako u toho HRisty. To je takový to. Oho. Tak jo, tak dobře, tak my se vám ozvem. A teďka komu, že jo? Tátovi nebo tobě. Pojďme na muziku, tahle Somera je.

0: to uděláš.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů. Podle posledních průzkumů se většina zaměstnanců zároveň cítí z práce alespoň občas vyčerpaná. Polovina dotazovaných uvedla, že jim pracovní povinnosti zasahují do soukromého života. Nejčastěji tento problém pociťují mladí lidé a zaměstnanci s dětmi. Bouřky zaměstnaly v Libereckém kraji desítky hasičů, silný vítr vyvracel stromy a v Novém Boru poškodil několik střech domů. Hasiči měli do 8:00 večer kolem 140 výjezdů, počet zásahů navíc ještě není konečný. Lidé dál hlásí další popadané stromy. Policie v Amazonii udeřila na organizovaný zločin. Při rozsáhlé mezinárodní akci zatkla v 5 jihoamerických zemích stovky lidí. Zabavila také nelegálně vytěžené dřevo, nerosty i zvířata v hodnotě zhruba 6 miliard korun. Operace s názvem Zelený štít 2026 patří k největším zásahům v historii Amazonie. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Zaměstnanci nemocnice v Domažlicích snáze zaparkují. Špitál totiž v červenci zahájil výstavbu nového parkoviště za 2,5 milionu. Bude ve svahu severně od stávajících parkovacích ploch a nabídne místo až pro 80 osobních vozidel. Hotovo by mělo být ještě letos v září. Parkoviště bude pouze pro zaměstnance a partnery nemocnice. A teď ještě dnešní předpověď počasí pro západní Čechy. Mělo by být hlavně polojasno nebo oblačno s teplotami mezi 33 a 37 stupni Celsia. Během odpoledne a k večeru se můžou objevit občasné dešťové přehánky.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
12: Rozjíždíme druhou hodinu středeční snídaně, 2 minuty po 7, krásné ráno a dneska nejsme pod kontrolou, dneska tady je s vámi jenom Michal a David.
10: Ti, co měli přijít, nepřišli, Jasmin je nemocná.
12: Jasmin ráno psala, že má horečku a že jí bolí hlava. Horečku v těchto vedrech nezávidíme, no tak ať se vykurýruje i vy, pokud třeba nás posloucháte a jste nemocník, tak ať jste v klidu. No a co by vás mohlo pobavit, takhle na začátek další hodiny, další muzika David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Hezké ráno.
13: Radio FM Plus.

0: Shawn Mendes
1: a Camila Cabello.
0: Señorita na Hit Rádiu v 7.09. Krásné ránko. Mě zajímala jedna věc. Jestli jste někdy přišli na parkoviště v obchoďáku a na místě, kde jste zaparkovali, jste našli jenom prázdný asfalt.
2: Vždycky.
0: Nekecej. Já jsem si totiž teďka vzpomněl, proč se o tom bavím, že v pondělí předevčírem, když jsem byl na otočku v Hradci Králové, tak jsem se stavoval v jednom velkém místním nákupním centru.
2: Jako ve Futuru.
0: No, přesně tam. Jenomže, co se stalo, jo? Já když jsem zaparkoval, když jsem tam přijel, tak já jsem telefonoval. Telefonuju, zamykám auto, odcházím a když jsem se vracel, tak jsem myslel, že auto je tam, kam jsem šel a nebylo. Člověče, okamžitá zástava srdce, jako konec, jo, říkám, kde je, panika, tak otevírám mapku na telefonu a ukazuje to, že tam jako někde je, říkám, tak fajn, bylo, opatroníš.
2: No, teď si ještě představ, že bys tu apku neměl, mně se to stalo několikrát, jasně. Apku jsem neměl a teď najednou panika, že, aha, tak někdo mi to ukrad, někdo mi to odtáhl, jsem blázen, prostě hnedka se ti do hlavy derou tady ty myšlenky.
0: No, jako to, že tam stálo, si myslím, že je ještě dobrý, jo, ale vem si, že opravdu přijdeš a to auto tam není, jakože si ho někdo půjčil, jo, že si někdo odjel. Ale dobře, pojďme zůstat u toho, kdy se vám stalo, že jste opravdu nějak jako jeli na autopilota, vy jsi jako já, že jsem odcházel a vůbec tak nějak jsem prostě nepřemýšlel o tom, kde to auto je nebo není. Tak jestli se vám někdy stalo, že jste třeba dokonce už volali policii, jakože ukradli mi auto, jo, a pak jste zjistili, že parkujete třeba jako o tři řádky vedle. Jo?
2: Já mám jedno bezpečnostní opatření, na který jsem přistoupil asi před 2 lety.
0: Necháváš klíče na kole?
2: Ne, ale vyfotím si to parkovací stání A5, D18 a pak už jdu rovnou na jisto.
0: Fotit je dobrý, to jsem připomněl jako takhle, vlastně, když o tom přemýšlím, tak se mi to nestalo poprvé, tady ta anomálie s tím parkováním, ale přesně jak ty říkáš, oni většinou ty místa bývají číslovaný a teďka na to koukám a říkám, jo, 276, jo, teďka odcházíš a prostě třeba po 2 minutách, když si myslíš, že to pamatuješ, to po 2 minutách, po minutě, říkáš si, tavičky, bylo to 267 nebo 276 nebo 762, vůbec nevíš, tak pojďte nám dát vědět vy, kde, kdy a jak dlouho jste nejdéle hledali svoje vlastní zaparkované auto. Chceme ideálně nějaký opravdu bizárky. Číslo znáte, 777-937-777, můžete přes WhatsApp nahrát hlasovku, nebo nám to sem hodit klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity, tohle jsou Coldplay a BTS na Hit Radio. Dobré ráno. Yeah.

0: čtvrt na 8. 2 minuty k tomu, tohle je Shakira a Zoo. Posloucháte i rádio. Dobré ráno. Stalo se vám, že jste někde zaparkovali auto, ale zapomněli kde? Tak připomenu pro vás, kdo jste se přepojil až teď. Mně v pondělí v Hradci Králové hledal jsem auto v obchoďáku, zapomněl jsem, že jsem parkoval o patro níž. Infarktový stav dorazil, dopadlo to dobře. Ptali jsme se vás, a jestli máte nějakou takovou zkušenost, a máte, protože jste nám naprosto zahltili WhatsApp a SMSky, tak pojďme na pár zpráv. Ahoj, manželka si před lety koupila nové auto a jela na nákup. Následně ohromná panika, že jí auto ukradli. Prý prohledala celé parkoviště, zavolala městskou policii a až když přijeli a ptali si, jaké je to auto, tak jí došlo, že hledá to staré. To je net. Další zpráva. Mně se stalo, že jsem přišla k autu a nešlo odemknout. Mířím na něj klíčem a nic, pak jsem zjistila, že mi z toho sluníčka hrabe, protože jsem stála u jiného C4 Picasso zlatá barva. Já zkombinovala manželovo auto a moje. Manžel má C4 Picasso ale šedé a já Peugeot 307 zlatý.
1: To je taky hned.
0: To je taky hned. To se spleteš prostě. Taky píše Eva. Byli jsme s přítelem na koncertě Briana Adamse v Hradci Králové na letišti. Hledejte auto pod mě mezi více než tisícovkou jiných aut. Hledali jsme ho asi 2 hodiny a nakonec mezi těmi pár auty, co tam zůstali, jsme naše našli. Ostatní lidé hledali také, takže jsme nebyli jediní. Takže to byla vlastně taková jako hra, užij si koncert toho vynikajícího Briana Adamse. Vlastně, jo, jak se to tam celý vodí. A pak ještě to mají se zážitkem vlastně, jo, že na tom parkovišti hledáš auto. Pojďme taky, máme tady několik hlasovek, tak třeba pouštím tu od Ivika.
2: Dobré ránko, tak mně se podařil zajímavý kousek, já jsem cestou z práce zaparkovala u nás na náměstí, byla jsem po nákupech a protože nakupovat na náměstí chodím vždycky pěšky, tak jsem odešla domů, druhý den ráno chci jet do práce a auto prostě v garáži nebylo. Stres, panika, volala jsem policii, všechno jsme řešili, všechno jsme zapsali, protože jsem tvrdila, že jsem 100% přijela tím autem až do té garáže a že to auto bylo zamčené, takže oni tam snímali stopy. Asi za další 2-3 hodiny bylo hotovo, tak jsem, že půjdu na MHD a pojedu do práce prostě MHD a jdu přes to náměstí a teď tak koukám a říkám, no tak to ne. Takže trapas na entou, protože jsem se musela jít přiznat na tu policii, že jsem jenom prostě blbá. Mějte hezký den.
0: Mě zajímalo, jestli nás poslouchá někdo od ať už státní nebo obecní policie, tak určitě to minimálně taky jednou řešil. Máme tady hlasovku taky od podepsaného jako Yes.
3: Ahoj, já jsem jednou takhle přišel opravdu na parkovací místo a to auto tam ale opravdu nebylo. Zavolal jsem policii, to auto mi ukradli a najednou za měsíc mi volejí, že to auto našli. Tak jsem přijel do Prahy, tomu autu vůbec nic nebylo, tak jsem si naivně jim řekl, jestli vzali otisky anebo přišli na pachatele. Tak se jenom zasmáli a řekli, ať nekoukám tolik na americký detektivky. Čau.
0: Hezký. No ale ty jsi říkal takhle, nakonec to našel. A ty jsi měl super radu, Davide, jak si teda zapamatovat, kde parkuješ?
1: No, vyfotit si to parkovací místo, pokud samozřejmě se jedná o obchodní dům venku, jenom tak asi fotit nemusíte.
0: No. To je super. No a taky, když vám ho ukradnou, tak máte alespoň fotku na památku. Za chvíli doprava, hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Dobrý den.
11: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
15: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
16: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
15: Farma Park u Toma, letce u Plzně, místo jako stvořené pro rodinný den.
16: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek.

0: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
1: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
0: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
1: Chevrolet Corvette,
0: Camaro Bumblebee,
1: Ford Mustang GT,
0: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
1: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
0: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opravuje se Krymská ulice v Karlových Varech, je proto neprůjezdná a jezdí se jen okolními ulicemi. No a opatrně taky na jich od Plzně v Lužanech, kde taky čeká dopravní omezení.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio FM+.

0: Doufáme, že máte parádní středeční ráno, posloucháte Hit Radio. Tohle je Dermot Kennedy, Kiss Me. Už za malou chvíli je tady rychlá pětka. O co soutěžíte, jak se zapojit, řekneme za moment, tak zůstaňte u rádia. Teď je tu David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Online seznamky mění pohled na vztahy. Nová studie naznačuje, že lidé, kteří tyto platformy používají až návykově, přikládají lásce menší význam. Podle vědců mohou nekonečné možnosti výběru i důraz na fyzické uspokojení oslabovat zájem o hlubší a dlouhodobé vztahy. Na jižní Moravě přibývá fíkovníků místo meruněk. Farmáři se přizpůsobují teplejšímu klimatu a vysazují plodiny, kterým dříve české podmínky nepřály. Vedle fíků se na jihu Moravy stále častěji objevují také melouny. Policie pátrá po totožnosti neznámého muže z Krkonoš. Muž byl nalezen v temném dole, nekomunikuje a odmítá prozradit, kdo je. Lékaři u něj vyloučili alkohol i drogy a policisté nyní žádají veřejnost o pomoc s jeho identifikací.
0: Já jsem na tu fotku koukal, v shodou okolností včera to na mě vyskočilo a já to nejsem. Tak kdo by to mohlo být? Napadlo mi, jestli to není Krkonoš, jestli nehledá Trautenberka. No nic. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka s Tomas Arso. Každý den soutěžíte o Herbooster Herbarium, komplexní péči pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici. K tomu unisex parfém Sandalwood Violet Leather. Pojďte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.37, tohle je Hitrádio, Egor Robert Burian, Žijeme len raz a tohle je Rychlá pětka. Rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte produkty Thomas Arsov, konkrétně Hair Booster Herbarium, což je komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici. K tomu taky unisex parfém se smyslným tónem santalového dřeva, který potrhne vaše sebevědomí každý den. Mimochodem, v Thomas Arsov věří, že cesta ke krásným vlasům, pleti i celkovému přístupu k tělu nezačíná u rychlých řešení, ale u dlouhodobé a celostní péče. No a o produkty Thomas Arsov si zasoutěží Jana. Jano, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ty jsi byla úplně překvapená, to, že jsem tě vybral, že jsem tě zavolal. Soutěžila jsi už někde v Rychlé pětce, nebo to je premiéra?
1: Ne, to je premiéra.
0: Hezký. A soutěžíváš takhle s náma, jakože na nečisto, když se dovolá nějaký jiný posluchač. Jak se ti daří třeba, se zeptám?
1: Moc ne, málo jenom.
0: moc ne, nesoutěžíš, nebo moc se ti nedaří?
1: Nedaří spíš,
0: Ale tak máme tady jednoduché otázky, myslím si, že to zvládneš levou zadní. Tak pojďme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik měsíců v roce má alespoň 28 dní?
1: No, já nevím, 5? Nebo všechny?
0: No jasně, všechny.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik centimetrů mají 2 metry?
1: Tohle nevím, to... 10?
0: Kolik centimetrů mají 2 metry?
1: 200,
0: dobře, tak pojďme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Teď už bez nápověd. Jak se jmenuje pohádkový loupežník z Jičína? Jani, budeš vědět?
1: Rumcaj.
0: Jo.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře má nejdelší krk na světě?
1: Žirafa.
0: Ano, a poslední pátá otázka, už jsme se rozjeli. Kdo tento pátek vystoupí na Letenské pláni? Co za zpěváka?
1: Marek Ztracený.
0: Jo. Jano, ty jsi divoška. Ty jsi divoška. Hele, chtěl bych, kolik jsi říkala, že teda ty 2 metry mají 10 centimetrů, nebo kolik to bylo? To bylo skvělý. Já vím, vlastně mám legraci. On ten stres... Takhle, to, že člověk soutěží na nečisto, tak si říká, ježiš, co to odpovídají občas, ale pak, když je člověk v tom éteru vysílání, tak ten stres pracuje. My jsme tady měli borce Davide minulý týden, ptali jsme se, kolik stěn má hrací kostka. A on nám řekl 3x4 stěny.
1: No, to je 6, to jsem viděla.
0: No jasně, ale Jano, byla jsi skvělá. Takhle, no, rychlá pětka je za tebou, vyhráváš produkty od Thomas Arsov.
1: Děkuju moc, super.
0: Není zač. Tak

0: produkty posíláme a posíláme taky přání krásného dne. Měj se hezky, ahoj.
1: Vám taky, děkuju.
0: Děkuju, ahoj. Tak opět zítra, opět po 7:30, tady na Hit Radio.
2: Rychlá pětka, ve snídani šampion.

0: B, Hayley Williams, Airplanes na Hit Radio v 7.43. Za chvíli letíme do Brna. Máme tady totiž něco k pořešení, brněnský paradox. Tak na to počkejte a počkejte i na další hity. Tohle vás bude bavit, to je fantastická Katy Perry, Hot and Cold. Staví se taky Miles Smith, Nice to meet you, no a myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách za volantem. Přidáme dopravu, ať víte, co vás ve středu ráno kde zdrží.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+. Hit Rádio.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení dál pokračuje v Chebu. Zavřené je dočasně Jánské náměstí. A pozor si dávejte taky na Klatovsku. Vozidlo údržby před chvilkou vyjelo na trase Sušice-Dražovice.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hitách.

0: a Miles Smith, krásné ráno v 7.53. Na Brněnsku došla voda. To tady čtu, protože lidé po výzvě k šetření začali hromadně napouštět bazén. Jo, si představ, jo, tak jsi starosta na Brněnsku, poprosíš lidi, aby šetřili s vodou a oni okamžitě napustí bazény do plocha.
1: Neolizujte namrzlé zábradlí, no, mi to připomíná tu scénu z obecné školy.
0: Jasně, ale mně to přijde, jakmile vydáš nějaký jako nařízení nebo nějaký zákaz, tak lidi udělají přesně naopak, jo. Takže vlastně tady byl pokyn šetřete s vodou a vlastně my Češi jsme si to přiložili jako, že hele, rychle skočit do plavek a otočit kohoutem, než nám tu vodu vytočí soused, že jo. A to mi vlastně jaký trochu připomíná dobu covidu, nakupování toaleťáků, co se kupovalo. A
1: těstoviny, mouka.
0: Taky mouka, takže nejeden český sklep je plný těchto zásob ještě teď, jo. Taky lidem za covidu došel nábytek, to si pamatuju, to se taky kupovalo do foroty. Já si myslím, že my jsme prostě takový, že kdyby nám třeba vláda řekla, že je potřeba šetřit vzduchem, tak prostě my ho začneme zavařovat normálně do těch sklenic, jo. Takže Brněnsko na suchu, jo. A kde, ne teď, jak to bylo v tom dědictví? Ne teď, a ne po teď. Kalec, hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pozor na falešné SMS o pokutách za parkování. Podvodníci rozesílají zprávy s odkazem na falešnou platební stránku, která má vylákat údaje z platební karty. Po zaplacení malé částky si pak mohou z účtu strhávat i tisíce korun. Odborníci doporučují na podobné odkazy neklikat a pravost výzvy si vždycky ověřit. V Česku dochází lék tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv zůstalo v úterý ráno jen 81 balení. Ministerstvo zdravotnictví proto dočasně povolilo vydávání léků se stejnou účinnou látkou, které nejsou registrované v Česku, ale jsou schválené v jiných zemích Evropské unie. Úřady ujišťují, že tyto přípravky splňují evropské bezpečnostní normy. Cílem mimořádného opatření je zajistit, aby léčba pacientek nebyla přerušena. U golfového klubu Donalda Trumpa v Los Angeles policie zadržela ozbrojeného muže. Podle vyšetřovatelů si před prezidentovou návštěvou pořizoval záznamy bezpečnostních opatření. Policisté u něj našli nabitou pistoli, munici a při domovní prohlídce i další zbraně. Muž je navíc vyšetřovaný také v souvislosti s jiným trestným činem. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: V Plzeňském kraji nadále platí zákaz rozdělávání ohňů. Mimořádná protipožární opatření pro celé naše území vyhlásil na žádost hasičů hejtman Kamal Farhan. Trvat budou zatím do 6. srpna. Důvodem jsou vysoké teploty, dlouhodobé sucho a zvýšené riziko vzniku lesních i dalších požárů ve volné přírodě. A pojďme se ještě taky podívat na dnešní předpověď počasí. Pro západ Čech nám slibuje polojasno nebo taky oblačno. Odpoledne a na večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 33 a 37 stupni.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
13: Snídaně šampionů. 8 hodin minuta k tomu, tohle je středeční Hit Radio a snídaně šampionů. Dneska v módu dva muži.
11: Dva ze tří.
13: Jasmin se kurýruje, má teplotu, je doma, tak možná zítra se vrátí, takže doufám, že vás pobavíme aspoň my dva. Nicméně otázka takhle na zapřemýšlení, než to probereme. Když na někoho čekáte a nedorazí, tak kolik minut čekáte, než teda se na to úplně vykašlete? 10, 15, 20? No.
11: Tady dáme 10. Karle.
13: O tom se pobavíme za chvíli. Teď Ella Henderson a Rudimental Alibi. Hezké ráno.
9: Hit Radio FM+.

0: tak všechno mám.
1: Tohle nás moc baví, Poetika blízko na Hit Rádiu v 8.07 s vámi Michal a David. Přátelé, 10 minut. Pravidlo 10 minut, to je ten čas, který věnujeme protějšku, který má zpoždění. Po 10 minutách odcházíme nebo schůzku rušíme. Tohle není z naší hlavy, tohle vyšlo z posledního průzkumu a protože nevím jak tebe, Davide, ale mě se nikdo neptal, vás asi taky ne, tebe taky ne, tak pojďme si udělat svůj vlastní průzkum. Takže kolik času čekání, kolik minut zpoždění tolerujeme u kamarádů?
2: U kamarádů...
1: Budeme to rozdělovat.
2: Hodina.
1: Takže kamarád hodina, tak tam jsme na to zvyklí. Pracovní schůzka.
2: No tam i 15 minut je dost.
1: Určitě. Co ještě dál?
2: Přítel.
1: Přítel. Tak nula.
2: Co první rande třeba na Tinderu?
1: Na Tinderu. No a to je právě taky, čeho se to i týká, že když si dáš první rande právě z nějakých online seznamovacích aplikací, tak tam tady to pravidlo 10 minut funguje tady jako nejvíc, jo? Že prostě ty za těch 10 minut zjistíš, že ten člověk on asi nebude úplně chrochvilnej, zodpovědnej, takže se otočíš na podpadku a odejdeš. Jo? Takže za mě je to tak průměru nějakých 15 minut jako u všeho. Prostě víc čekat na toho člověka, to už je vlastně jako ztráta času. Tak by nás zajímalo, jak to máte vy, kdo nás posloucháte, kolik teda minut zpoždění, kolik minut zpoždění nebo kolik hodin zpoždění tolerujete u kamarádů na rande anebo u kolegy, než vás to začne fakt štvát a co potom uděláte? Děláte jako že nic nebo mu to pořádně osolíte? To nás zajímá. Budeme rádi, když se s námi podělíte přes WhatsApp, když nám to nahrajete jako hlasovku 777 937 777. No a nebo nám to sem můžete poslat klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity Imagine Dragons v 8.09 a pokud jste měli s někým schůzku v 8, tak ještě minutu a pak už můžete normálně odejít, jo?

0: přesně 8:45. Vy máte v uších středeční rádio a snídaní šampionů. Dobré ráno, průzkum říká, že lidé dávají 10 minut času tomu, kdo se spozdí s příchodem na schůzku, potom odchází, to tvrdí internet. No a my s Davidem jsme se tady shodli, že záleží, na koho čekáme, ale že za nás je to tak 15 minut.
1: No, může být.
0: Čtvrt hodinka. Chtěli jsme váš názor a názory dorazily, píše třeba Aja. Ahoj rádio, odpustím cokoliv, v závorce, i když vnitřně řvu vzteky, ale nemám právo se zlobit, když někdo přijde pozdě. Jsem totiž ta kamarádka, která vždy a všude chodí pozdě, a to i o hodinu. Je to nemoc, asi či co. Veřejně se omlouvám všem svým kamarádům a díky za trpělivost, obdivuji vás. Hezký den do rádia, Aja.
1: Já to mám ještě trošku jinak. Mě hrozně vadí, když někdo přijde pozdě, ale já sám, když přijdu pozdě, tak mi to zas tak nevadí.
0: Hele, je to divný, ale mám to dost podobně, jo?
1: Si nebudu sám.
0: Přesně. Další zpráva, Petr. Čau, jsem nastavené tak, že když se s někým domluvím třeba na 8, tak tam budu o 10 minut dřív, kvůli tomu mám i hodiny v autě nastavený o 5 minut dopředu, jenže se vždycky stávalo, že ti dotyční přijeli třeba o 10 nebo 15 minut později a vždycky jsem čekal, ale teď už to mám tak, že když tam ten člověk není včas, tak odcházím nebo odjíždím. Petr.
1: To je taky úkaz, přijít na schůzku o 10 minut dřív.
0: No úkaz, to je správně, ne? Nebo... Jo, takhle. Chápu, už mi to doteklo. Pojďme taky na hlasovky, máme tady třeba hlasovku od Haničky, ještě než ji pustím, tak teďka píše Pavla, ahoj, akademická čtvrhodinka. No.
2: Dobré ráno, do snídaně šampionů, tak já většinou nechávám tu akademickou čtvrhodinku, těch 15 minut, ale samozřejmě taky záleží na důležitosti situace, důležitosti setkání a na okolnostech, takže já mám nejradši dochvilnost, takže dost možná bych třeba nečekala vůbec, ale většinou dávám těch 15 minut k dobru, někdy třeba i víc, podle toho, o koho se jedná a o jakou schůzku se jedná.
0: Je to podle zásluh vlastně, takzvaně. A co se nám líbilo, jak to rozsek Jarda posílá hlasovku?
3: A já zdravím. Tady Jarda. Já mám takový pravidlo, který držím už léta a stojím si za ním. Co se týče čekání, tak je to jednoduchý. 5 minut povinnost, protože může se cokoliv stát, ujede tramvaj takovýhle. 10 minut slušnost a 15 minut, to už je blbo. Každopádně všem přeju, aby jejich kamarádi, kolegové vole chodili včas, aby na ně byl spoleh a mějte hezký den.
0: Tím to úplně zabil. Kamarádi vole, chodili vole včas. Tak jo. Akademická čtvrhodinka, tak tím bychom to asi mohli uzavřít. Za chvíli další hity Benson Boone, Edward Maja, Vika Džigulína a také aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavené osobní auto teď překáží na dálnici D5, stojí na kilometru 5 ve směru na Prahu, kde blokuje jeden jízdní pruh. Počítejte tam proto určitě s kratším zdržením.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: a v 8.29. Tak co, Davide, bude dneska ranní update?
1: Bude, notebook nabitej.
0: Nebo já jsem se chtěl zeptat, jestli budeš zase dělat, že se ti vybil nočas, mrk, mrk. Takže dneska máš nabito.
1: Mám nabito.
0: Doslova. Pojďme na ranní update.
2: Ranní update.
1: Český ženský tenis slaví další výjimečný úspěch. Po postupu Darji Vidmanové do elitní stovky žebříčku WTA má Česko mezi nejlepšími tenistkami světa už 10 zástupkyň. Více hráček v první stovce mají už jen Spojené státy. Phil Collins zavzpomínal na své první setkání s Taylor Swift. Legendární hudebník přiznal, že už před více než 15 lety ho její vystoupení s písní White Horse naprosto ohromilo. Dnes říká, že její postavení největší popové hvězdy světa ho vůbec nepřekvapuje a že si svůj úspěch plně zaslouží. Superstar se po 5 letech vrací na televizní obrazovky. Nová řada odstartuje 2. září na televizi Nova. V porotě usednou Eva Farná, Pavol Habera, Jakub Prachař a Kellyn. Vítěz nebo vítězka získá titul Superstar i finanční odměnu.
0: Aha.
1: A teď si zkuste schválně tipnout.
0: Vůbec nevím, jaká byla finanční odměna v prvních ročnících? Bylo vůbec něco?
1: Hele, v první řadě, která proběhla v roce 2004, žádná finanční odměna nebyla. Aha. Poprvé dostal vítěz peníze až v roce 2009 Martin Chodůr.
0: Chodůr, ty brďo, si pamatujem tohle jméno, kolik vyhrál?
1: Ten tedy vyhrál 100 000 eur, takže ekvivalent zhruba 2,5 milionu korun.
0: No tak asi inflace, tak nevím, 3 miliony dneska, nebo?
1: No a dneska je to právě míň.
0: Aha.
1: 2 miliony a já jsem si schválně tady udělal takový porovnání, že ten vítěz, Martin Chodůr, v roce 2009 vyhrál zhruba 2,2x víc, než ten, který vyhraje letos.
0: Musíš se šetřit, prostě nedá se nic dělat.
1: No.
0: Mě zajímalo, kolik by nám třeba dali za tady ten zpěv, kdybychom zaspívali tohle, Davide, my dva. Davide,
1: zodpověděl.
0: Musíš taky.
1: Jsi zodpověděl.
0: Takhle, možná bychom měli teďka poslat nějaký prachy našim posluchačům my za tohle trápení.
1: A taky přihlášku do Superstar v tvým podání.
0: Asi to nechám odvážnějším, Davide. Pojďme na Cranberries. Dreams na Hit Radio v 8.32, tohle je srdcovka. Srdcovky si můžete dát cirkou plnářem mezi 12 a 13. 5 a jednu z nich jako tradičně vybíráte každý den vy. Tak užijte si Cranberries, hezké ráno.

0: 9 minut po půl deváté, jste z Hitrádiem, krásné ráno, Enrique Iglesias, Duel El Corazon. Nabíjíte si v práci svoje soukromé věci, mobil, powerbanku, elektrokoloběžku, nebo dokonce snad auto, tak právě tady čtu, že firmy tohle začínají řešit a začínají zakazovat nabíjení soukromé elektroniky u nás v práci. Dokonce píše se tady, že některým začínají energie srážet ze mzdy. Jak to teda jako funguje konkrétně, to jsem se tady nedočet, třeba v Open Space, nebo celkově, jak se to počítá, jak kdo zjistí, kolik jsem teda projel, abych si nabil tu powerbanku, těžko říct, nevím. Víme, jo? Tak možná víc do hloubky radši nepůjdeme, aby nás neslyšel váš šéf, protože jestli nás teď posloucháte u vás v práci, tak dost pravděpodobně nás máte taky v zásuvce. A vytáhnout nás z ní by byla veliká škoda, protože za moment k vám letí další parádní muzika. Kamrad Be Mine, taky opět a Radeček, nejenom k vám do práce, ale i na cesty domů, anebo vám, kdo válíte šunky a máte leháro dovolenou, tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky,

0: unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
1: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
2: Získejte v Penny extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
3: Hit Radio. Hit Radio.

5 a Radeček, taky Mária Čírová, 8.50, tohle je středeční rádio, díky, že posloucháte, krásné ráno. Mě by zajímalo, kolik vody vypijete za den, co? Taky i když jsou venku ty čtyřicítky, to trochu lajdáte, tak tohle máme stejně. No a vy, co pitný režim dodržujete, to vám moc závidíme. Nicméně, kolik teda správně tekutin za den vypít? Pište si. Pít až při pocitu žízně je podle Pavla Suchánka z Fora zdravé výživy pozdě. Pokud člověk dlouhodobě pije málo, můžou se začít tvořit močové či ledvinové kameny, hrozí i smrt, pozor. A člověk, to zásadní, by měl vypít zhruba 4 deci tekutiny na kilogram své váhy. Tak slyšeli jste to. 100 kilo, tak to mám 4 litry za den. Ha, bláhovej. Tak 2 litry a to je sakra málo. Tak jsem si řekl, tak mě napadlo, že bychom to mohli teďka spolu napravit, že bychom se mohli všichni společně napít. Kdo máte po ruce pití, lahev, flašku nebo nějaký pítko, tak pojďme se napít. Já tady mám půl litr vody, tak si to dáme takhle živě. To je vončo. Myslím, že i vás to pobaví. Je to tam. Já mám splněno, a co?

0: Hit Radio, krásné ráno. Řešili jsme, že by se mělo vypít 4 dl vody na kilováhy. Společně jsme se ve vysílání napili a vy posíláte fotky, jak pijete. A to je naprosto geniální. Fotky z aut, kanceláří, od bazénu, fotka tady někde z kuchyně v restauraci. Tak jsem rád, že na vás mám alespoň trochu pozitivní vliv. No, nejsem já influencer. No, takovej zvyše, dobře. Tak k té vodě, co jste před chvílí pili, jsme přihodili ještě malý kavčo, espresso na Hit Radio v 8.57 a to byl poslední song dnešní snídaně. S vámi byl Michal a David. Jasmin si dneska vzal volno, tak díky za společný ráno a těšíme se zítra v 6.00.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťa. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: A těšit se můžete i na další parádní muziku. Ed Sheeran, Sam Feld a Riemann, to všechno po devátý. Tak mějte se krásně, hezkou středu, ahoj!
2: Tak a je tady výměna stráží. Skvělou středu všem posluchačům na západ Čech přeje Bára Plinzelner. Máme malou chviličku před 9. hodinou, tak jdeme na ten vrchol hodiny. Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si dávejte na Sokolovsku směr Dolní Nivy Chodov, kde narazil osobák do svodidel a skončil v potoce. Na místě probíhají záchrany a vyšetřovací práce, tak místem rozhodně opatrně. No a dneska se nám dočasně uzavírá taky silnice na Tachovsku. Konkrétně to mezi Prostiboří a Starým Sedlem. Je to kvůli opravě silnice. V plánu je práce do konce měsíce, tak s tím počítejte. Pokud byste měli na cestách další informace, nenechávejte si je pro sebe a pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Jenom hity. Hit Radio.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
5: Tuto topí?
6: Kde?
5: Žádný

0: CZ. Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
1: Tohle je boží.
0: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
1: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
0: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
5: Máme 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Veřejné vysoké školy v reakci na nárůst počtu maturantů zvyšují počty nově přijatých studentů. Zároveň se tím ale obávají rozpočtů na nadcházející roky. Do bakalářských a magisterských programů loni přijali skoro 60 tisíc nových studentů, meziročně o 15 tisíc více. Právě to by se mělo zohlednit i ve státním rozpočtu. Zoologická zahrada v Plzni ruší dnešní sokolnické ukázky. Důvodem jsou extrémně vysoké teploty, které se mají i dnes pohybovat nad 35 stupni Celsia. Ukázky dravců se nebudou konat dopoledne ani odpoledne. Nicméně otevřeno má zoo v běžném letním režimu, tedy od 8 do 19 hodin. Česko zažívá tropy. Některá města proto nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit. Víc šéf České centrály cestovního ruchu CzechTourism František.
6: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
5: Lidé se vyrážejí také schladit do tuzemských jeskyní nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě doma porazili v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočku pak zařídil Matěj Ryneš a John Mercado. Lyonu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Schulz.
3: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
7: Jdeme na počasí, další tropický den v řadě je dneska před námi. Čekáme po ránu víc oblačnosti, ale ta nám teď dopoledne přejde na polojasnou oblohu. Odpoledne zase víc mráčků a sem tam i přehánky nebo bouřky. No a teploty 34 až 37 stupňů Celsia. Přes noc čekáme taky pařák, a to od 18 do 21.
3: Hit Radio FM+.
7: Prostředek týdne je tady a tak už je v dohledu i ten pátek. Krásně se nám to láme, tak si to pojďme užít.

Tohle byl skvělej Ed Sheeran na Hit Radio FM+. Máme 9 hodin 12 minutek. Já doufám, že se máte při té středě dopoledne krásně. Včera jsme si v Plzni střihli pořádnou saunu, nejenom v Plzni, ale napříč celou republikou. Ale právě v západočeské metropoli padl totiž rekord a bylo tu největší vedro z celé republiky. V Plzni na Bolevci meteorologové naměřili neuvěřitelných 41,5 stupně Celsia. To už je počasí, kdy místo opalováku pomalu saháte po tom grilovacím koření a přemýšlíte, jestli jste člověka nebo třeba kuřecí prsíčko. Naštěstí dneska už by takový peklo přijít nemělo. Horko sice pokračuje, ale v uvozovkách nás čeká jenom kolem 37. Takže jo, pořád vedro napadnutí, ale rekord zřejmě odola. No a dobrá zpráva. Zítra a pozítří už by se ty teploty měly vrátit do takového v uvozovkách normálního letního režimu, tedy někde kolem 30. Každopádně dneska na sebe dávejte pozor, jak už před chvilkou říkal kolega Michal, hlavně hodně pijte, ideálně vodu, ne nějaký osmíledový latte, ani večerní prosečko, pokud nemusíte, nenechávejte auto ani sebe dlouho na přímém slunci. Vezměte si něco na hlavu, namažte se opalovákem, no a když už sportovat, tak radši až večer. A nezapomeňte ani na vaše čtyřnohý parťáky, i oni potřebují dostatek vody a rozpálený asfalt jim rozhodně radost neudělá. To jsem zase chytrá, co? Opakování je matka moudrosti. Tak a dnešní tropický den zvládáte co nejvíc v pohodě. No a jestli se vám bude zdát, že venku na upečení, věřte, že včera už jsme si ten předehřev vyzkoušeli za všechny.

0: Tak tohle byl skvělý DJ Avicii a jeho Levels na Hitrádiu FM+. Jestli máte pocit, že už vás v životě nic nepřekvapí, tak pozor, možná, že se pletete. V Jablonci nad Nisou se o víkendu odehrála situace, nad kterou kroutí hlavou snad úplně všichni. Na čerpačku přijel chlápek, koupil si kafíčko, v klidu popíjel, kochal se, no a pak přišel k obsluze a povídá: paní, a teď vám tady vypustím svoje včely a chci zjistit, jestli se sami vrátí domů. Tak paní z obsluhy na něj koukala, jak na blázna, že jo? No, ale než se obsluha stihla zeptat, jestli si náhodou třeba nespletl benzínku s včelínem, anebo jestli to opravdu myslí vážně, tak tenhle týpek otevřel kufr, no, jako kdyby právě natáčel Harryho Pottera. Vypustil celý roj vstříc novým dobrodružstvím a zážitkům. Chápete to? Část včel odletěla pryč, ale část zamířila přímo do prodejny mezi zákazníky. Muž mezi tím sedl normálně v klidu do auta a odjel, jako by se vlastně vůbec nic nestalo. Jako by si koupil nový stěrače a jel jako domů. Asi čekal prostě, jestli mu dorazí ten roj nebo ne. Naštěstí to celý dobře dopadlo. Nikdo neutekl s křikem, nikdo neskončil v nemocnici a světe div se, dokonce nepadnul ani jeden jediný včelí štípanec. Policie teď zjišťuje, co přesně muže k takovému nápadu vedlo. Sama jsem zvědavá, s čím přijdou. Každopádně klobouk dolů před těma včelama, jo. Když už je někdo bez varování vypustí na benzínce mezi lidi, zachovají klid, nikoho nepíchnou a prostě si letí po svým. A tak to byly evidentně samý včelky máj. Takže děkujeme úctivě.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM+.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rockfestu v Domažlicích. Na dvou podiích zahrajou třeba Pokáč, Vohnout, Harley, Brutus, a taky Valda Gang, anebo Marie Rotrová a další a další. No a vy můžete být u toho, a to úplně zadarmo. Už dneska odpoledne rozdává David Brabec ve vysílání další dvě vstupenky, takže rozhodně poslouchejte náš éter Hit Rádia FM+, protože právě vy můžete být dalšími výherci. No a až festival v sobotu skončí, rozhodně ještě nepůjdete domů. Jak se říká, nepůjdeme spát až ráno v 6. Tak tato, mohlo by to platit. Úplně nevím, jestli do 6 to asi nevydržíme, ale do 2 do rána určitě, určitě. A to od 10 večer, protože rozjedeme after party Hit Rádia FM+, tedy úderem 22. hodiny. No a končit budeme zhruba, jak už jsem teď říkala, ve 2 ráno. Budou tam všichni naši moderátoři, soutěže a nejlepší taneční hudba. No, těším se. A kdo ví, loni tam dokonce padla totiž žádost o ruku, teď jsem si na to vzpomněla. Tak jsem zvědavá, jestli letos bude zase nějaký další odvážlivec. Každopádně o zážitky nouze rozhodně nebude. Všichni se máme na co těšit. Domažlice 14. 15. srpna. Vidíme se.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max a Forever Young na Hit Radio FM+. Jo, navždy mlád. Každýmu je tolik let, nakolik se cítí. Je to pravda prostě. Nikdo mi to nevymluví. Máme 9 hodin 44 minut. Zdraví vás Bára Plinselner. A mě pobavilo to, o čem se chci teď bavit. Je to taky srandovní, protože my máme Mezinárodní den spodního prádla. A já prvotně, kdyby možná Ava Max takhle nespívala Forever Young s tím Davidem Guettou, tak bych řekla, máte spodní prádlo a můžu ho vidět. Pak mi to přišlo už moc teda, jako jo, takže beru zpátky. Zkrátka máme Mezinárodní den spodního prádla. Ano, ano, i tohle má svůj svátek a zrovna letos si říkám, kdo tyhle dny sakra vymýšlí? Vždyť den spodního prádla je v červenci, ale den bez spodního prádla tak je vlastně v červnu. Pardon, v srpnu, já už jsem úplně zblbla. Zkrátka, dneska máme srpen a je den spodního prádla, jo? Takže bychom měli mít na sobě tu podprsenku, ty kalhotky, pánové, vy samozřejmě taky nějaký ty spodky nebo něco. No ale měsíc zpátky je zase bez. To bychom všichni měli být teda úplně jako nalehko, že jo? A já si říkám, jestli tohle je vlastně možný, když je to úplně naopak, že jo? Čím větší horko, tak tím spíš to na nás vrství. Tak jako jestli by to neměli náhodou prohodit v tomhle vedru, a by se ten den bez spodního prádla prostě hodil mnohem víc, co si budem povídat. Každopádně dneska bude asi vítězit jedině modní pravidlo, ať je to hlavně pohodlný, vzdušný, no a pokud možno bavlněný. A pánové, přiznejme si, vy to většinou řešíte mnohem jednodušeji než žen. Hlavně, ať je pohodlí.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
4: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
5: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
6: Nápady, tipy, inspirace.
7: Šumava žije!
6: Šumava žije CZ.
8: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Penzion Daniela Boží dar. Skvělý wellness i dětské animační programy. Poctivá domácí jídla, navíc se specializací na celiakii. Penzion Daniela EU.
11: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
12: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
13: Hit Radio FM+.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Rehab a In My Head. Tak co máme v hlavě, to je každýho věc. Co ale můžu s tým mojí teď otajnit, že jdeme na zprávy počasí a taky na silnice. 9 hodin 59 minut. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor, dneska se nám dočasně uzavírá silnice na Tachovsku, a to mezi Prostiboří a Starým Sedlem. Je to kvůli opravě silnice a v plánu je práce do konce měsíce. Tak to je nový, jinak se jezdí vlastně jako po másle, teď nic aktuálního není, což je naprosto skvělá zpráva. Pokud byste přece jenom o něčem věděli, tak nám to pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň! Je mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
13: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Ministr školství Robert Plaga chce zachovat přípravné třídy základních škol. Připraví změnu zákona, aby mohly pokračovat i po roce 2029. S jejich zrušením počítá novela, kterou schválila minulá vláda. Ta také mimo jiné zpřísňuje pravidla pro odklady povinné školní docházky. V Plzni padl teplotní rekord pro 4. srpen. V Bolevci včera naměřili supertropických 41,5 stupně Celsia. Jde o vůbec nejvyšší teplotu za zhruba 60 let měření. Absolutní maximum pro 4. srpen držel rok 2003, kdy naměřili 35,5 stupně. Práce je pro Čechy stresující. Ukázal to průzkum, podle kterého stres pociťují skoro 3/4 dotázaných. Zhruba polovině z nich pak práce zasahuje i do soukromého života. Negativní odpovědi měli většinou mladí lidé a také lidé s malými dětmi. Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu Německo 8-3. Odčinili tak úvodní porážku s Američany. Skupinu naši mladíci zakončí dnes zápasem proti Finsku. Začátek je ve 23 hodin našeho času.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Máme tady další tropický den, čekáme po ránu víc oblačnosti, teď dopoledne, ale už je to tak spíš polojasná obloha. Odpoledne zase víc mráčků, sem tam i přeháňky nebo bouřky, no ale teploty. 34 až 37 stupňů Celsia, no a přes noc čekáme taky pařák. Od 18 do 21. Neuvěřitelný.
11: Hit Radio FM+.
0: Jojo, a my desátou dopolední, teplou desátou dopolední, jdeme odstartovat ve španělštině. Huhu.

krásný středeční dopoledne přeju všem na západ Čech i mimo západ Čech. Tam, kam dosáhneme, jestli přes internet, anebo přes rádiový vlny, tak to už je úplně jedno. Máme 10 hodin 14 minut, s vámi je Hit Radio FM Plus a Bára Plinzelner. No a v těchhle horkách, které poslední dny panujou, si já osobně nedovedu představit nekoupit si zmrzku. Ale někdy mám teda pocit, že se výrobci příchutí trošku trhli z řetězu. Jakože třeba v těchhle pařákách příchuť chili? Místo ochlazení dostanete tep tak 300 a tlak 280 na 130 a ještě se strašně spotíte. To prostě nechceš. A to mluvím opravdu ze zkušenosti, že já jsem ji opravdu viděla. Sice v zahraničí na Dovče, ale viděla. Takže prostě to tak je. No ale pak jsou tady taky kombinace, které jsou tak trošku nevšední, ale člověk si řekne, ty hele, to by nemuselo být vůbec špatný. A právě teď letí taková vanilková točená zmrzlina. No jo, ale ona ještě k tomu se namočí do rozpuštěného másla a nakonec se posype mořskou solí. Máslo na studený zmrzlině okamžitě stuhne, vytvoří se taková křupavá krustička a prej to chutná trošku jako slaný karamel. V Americe se kvůli ní teďko stojí fronty, no a videa s její přípravou mají miliony shlídnutích na sociálních sítích. Tak nevím, možná jsme právě našli jedinou zmrzku, po který budeme mít chuť ještě na ten kraj s chleba. Zase s máslem. Oh.

0: Tak tohle byla Victoria a Hotel California. Jo, v hotelu se teď vidíme naprosto každý, protože je léto, dovolený. No ale jestli se právě chystáte na dovolenou letadlem, tak abyste vůbec do toho hotelu dojeli, nebo spíše doletěli. A mám pro vás jednu důležitou radu. Na letišti si fakt nechte všechny forky pro sebe, protože na letišti Václava Havla neprošel bezpečnostní kontrolou chlápek, který měl u sebe powerbanku nad povolený limit. Na tom by nebylo nic divného, ale místo, aby to v klidu vyřešil a tu powerbanku třeba odevzdal, tak on prohlásil, že je terorista. No a v tu chvíli skončila veškerá legrace. Okamžitě přijela policie, pyrotechnici prohledali zavazadla, letecká společnost ho samozřejmě vyloučila z přepravy, no a z dovolený nakonec nebylo vůbec nic. A co je ještě horší, s ním měly letět i jeho dvě děti, takže jednou jedinou hláškou zrušil dovolenou nejenom sobě, ale i jim. Takže jestli se letos chystáte na letiště, jakože určitě někdo někam letí, pamatujte si jediný, nějaký tyhle forky a tipy o bombách, zbraních a nebo teroristech tam prostě fakt nepatří. Je z toho průšvih jako Brno. Tam se za smysl pro humor body opravdu jako nerozdávají. Fakt ne. A byla by velká škoda, aby vám místo moře zbyl jenom výhled na letištní halu. V horším případě třeba na nějakou celu předběžného zadržení.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
2: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Streamuj, pás, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
11: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

Tak zvuk ticha rozhodně se teru Hit Rádia FM Plus neuslyšíte, maximálně tak v názvu písničky, která dozněla Disturbed a The Sound of Silence na Hit Rádiu FM Plus. Máme 10 hodin 35 minutek, no a já mám tady jednu pozvánku, a to konkrétně na zítra dopoledne. Jak se z novýho léku stane lék, který jednou dostanete v lékárně? To je otázka, co? A co přesně znamená třeba klinický hodnocení léčiv? Tak právě o tom bude zítřejší live s Jirkou Pelnářem. Velice zajímavý. Jirka se totiž zítra v 11.00 pozve doktora Jiřího Lišku, vedoucího klinické jednotky společnosti CEBHA, a aby vysvětlil, jak ten celý proces funguje a proč kolem něj panuje spousta zbytečných mýtů. Takže to, co jste si třeba mysleli, vůbec nemusí být ohledně léku pravda. Takže já doporučuji zítra úderem 11. dopolední ladit Hit Radio FM Plus a live s Jirkou Pelnářem.

0: jsou Taylor Swift, taky nedávná nevěsta, naprosto skvělá zpěvačka na Hit Radio FM Plus v 10:43. Kam vyrazit? Máte-li chuť vyrazit k vodě, dát si pořádnou muziku a užít si letní večer, tak tohle všechno v jednom peku vám právě teď nabízím na sobotu 8. srpna. V kempu Keramika u Hrachulské přehrady vás totiž čeká koncert legendární kapely Semtex. Od 19 hodin to rozbalí se svýma největšíma hitama, který notoricky znáte. Třeba Včelka Mája, Plzeňská věž a nebo legendární Jede, jede mašinka. No a skvělá zpráva pro všechny, co plánujete osvěžení, protože právě v téhle části Hrachulské přehrady je voda stále v parádním stavu, takže můžete spojit koupání, relax u vody a ještě večer plný muziky s kapelou Semtex. Vstupný je 100 korun, pro ubytovaný hosty kempu je koncert dokonce gratis, tedy zdarma. Ubytovat se můžete i ve stanu a udělat si z toho krásný parádní letní víkend. Takže zbali deku, plavky, dobrou náladu, nějakou tu korunu do kapsy, v sobotu se jede do Keramiky na Hrachulská.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: Automa, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
1: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
1: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: Hit Radio FM+.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ano, to se člověk tak někdy zapomene a tak to prostě je. Hit Radio FM Plus s vámi a my aktuálně jdeme na vrchol hodiny. Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Jdeme rychle na něj, koukneme, jak to vypadá na západě. Tak, já už si to tady nastavuju pěkně, honem hezky rychle. No a je to krásný, takže vidíte to. Tak vzhledem k tomu, že jsem se zapomněla, tak teď aktuálně se jezdí jako po másle, nemáme tady žádnou novou informaci. Možná bych určitě zmínila ještě jednou to, abyste si dneska dali pozor, pokud budete na Tachovsku Prostiboř Staré Sedlo, protože tam se dnešním dnem a začala opravovat silnice v délce zhruba 2,5 kilometru a komunikace je dočasně uzavřená, vede tam objízdná trasa. Takže tady pozorno a jinak máme klid. Pokud byste přece jenom o něčem věděli a nezapomněli jste se jako já, tak pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: Máme 11 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. V Česku rychle dochází lék tamoxifen na rakovinu prsu. Aktuálně už zbývá posledních asi 80 balení a rezort zdravotnictví improvizuje. Lékárníci pacientkám nově vydávají i léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Musí být ale registrované v některé ze členských států Unie. Z Bruselu už do Plzně doputoval certifikát dokládající, že se západočeská metropole uchází o titul Evropské hlavní město dobrovolnictví 2028. Součástí přihlášky, kterou město zpracovalo, je i strategie pro budoucí růst dobrovolnictví. Oznámení o udělení titulu proběhne v prosinci. Vysoké teploty představují pro některé lidi větší riziko. Horké letní počasí nejvíce ohrožuje seniory, děti do 4 let a těhotné ženy. Jak účinky extrémního horka zmírnit, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
9: Noste lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Důležitá je pokrývka hlavy. Oči chraňme slunečními brýlemi. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, a to prohrazení ztrát solí. Dobře poslouží i chlazení slabý čaj, ať už černý nebo bylinkový.
8: Naopak nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem cukru. Utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborem začnou dnes přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Zbývající 2 utkání v evropské soutěži pak týmy sehrají až v říjnu.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: No a my máme další tropický den, pomalu, ale jistě v plném proudu. Čekáme víc oblačnosti, ale ta se nám teď v popravím poledni začne protrhávat na polojasnou oblohu. Odpoledne zase víc mráčků, potom sem tam může i sprchnout nebo zabouřit. No a teploty 34 až 37 stupňů Celsia, přes noc dokonce bude 18 až 21 a zítra. Pojďme se podívat na ten čtvrtek. 19 až 28 stupňů a v pátek 15 až 26 stupňů Celsia.
1: Hit Radio FM Plus.
0: No a my jdeme takhle před obědem nasytit se do té doby další muzikou. Co říkáte? Offenbach a Norma Jean Martin.

Natural, Imagine Dragons na Hit Radio FM Plus v 11 hodin a 14 minutek. A teď pozor všichni fanoušci cyklistiky. Už příští týden se Česko totiž promění v jednu velkou závodní trať. Od 13. do 16. srpna se jede Czech Tour 2026, což znamená 4 etapy, špičkoví závodníci a pořádná dávka adrenalinu. A hned první etapa povede z Prahy do Karlových Varů, kde se čeká napínavý hromadný sprint. Takže pokud chcete vidět světový cyklisty na vlastní oči face to face, tohle je naprosto skvělá příležitost. Pak už ale přijdou na řadu pořádný kopce a zkoušky pro ty nejlepší nejlepší cyklisty. Závodníky čeká totiž ještět, potom náročný dlouhý stráně a závěrečný dojezd na pustevny. Letošní ročník je navíc výjimečný tím, že právě Czech Tour se posouvá do prestižní kategorie UCI Pro Series, což znamená vlastně ještě silnější mezinárodní konkurenci. Na startu budou elitní zahraniční týmy, kvalitní profesionální stáje, ale i domácí cyklistická špička. Takže ještě jednou, pokud vás baví kola, atmoška závodu a fandění podél trati, tak sledujte rozhodně Czech Tour 2026. A kompletní informace a trasu jednotlivých etap najdete na webu czechtour.com.

0: But you're just a boy.
1: Letenská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 2 dny.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jinak.

dámy a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho s náma! Připravte se! Raz!

0: Tak jak se máte při tom středečním dopolední? Já doufám, že skvěle. Pokud máte dovolenou ještě líp než my pracující, ale i my si to právě teď v 11 hodin a 26 minutek užijeme. A já si myslím, že milovníci burčáků si to teď užijou ještě víc. A víte proč? No protože dneska vám možná začíná znova smysl života. Je to tady. Ve Valticích se objevujou první letošní burčáky pro rok 2026 a tudíž oficiálně třeba zrovna šup dneškem začíná jedna z nejoblíbenějších vinařských tradic. A cože to vlastně ten burčák je? No tak já si myslím, že všichni víme, ale přece jenom řekneme si, že částečně zkvašený hroznový mošt. Něco mezi sladkou hroznovou šťávou a taky mladým vínem. Je lehce perlivý, příjemně nasládlý a právě díky probíhajícímu kvašení má svou typickou chuť i sílu. A ta síla se ukáže tak, že když si ho vezmete domů a zapomenete na něj v lednice, a tak vám může krásně bouchnout a lednička je potom hodně krásná, hezká, čistá. Takže pokud jste milovníci jižní Moravy, vinic a tohodle tekutýho zázraku, můžete začít plánovat výlet. Jenom pozor, burčák umí bejt, jak jsem říkala, nenápadný společník. Chutná skoro jako limonáda, ale po pár skleničkách už víte, že to limonáda rozhodně není. A druhý den už vůbec ne, jako protože ten bolehlav je někdy opravdu krutej.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
4: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
3: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
4: Jen 30 minut od Plzně.
3: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
4: U Daliborky Nepomuk.cz.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio.
10: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

krásný. Už pozítří pokračuje totiž naše velká soutěž s Orlenem a my budeme rozdávat až 10 000 korun na TAN kartu Easy. Princip je naprosto jednoduchý, dostanete od nás 10 otázek, teda od nás konkrétně od Jirky Pelnáře. No a odpověď bude vždycky jen jedno číslo od jedničky do desítky. Každá správná odpověď znamená 1000 korun na kartu. Takže 10 správných odpovědí, 10 000 korun na benzín, tomu něco dobrýho na cestu ze Stop Café a víkend může začít úplně, ale úplně jinak. S ještě lepším scénářem. No a kde si o tyhle peníze říct? No, vezměte telefon nebo handsfree a poslouchejte vždycky v pátek od 12 do 15 hodin. Právě tam se bude soutěžit. No a pozor, hrajeme až do konce prázdnin, takže kdyby náhodou se pozítří nepoštěstilo, tak nemusíte vyšet hlavu, protože si myslím, že budete mít ještě šanci minimálně dvakrát.

0: Miraj Navrátil, kapela Miraj a Vlci na Hit Radio FM+. 11 hodin 44 minut, no tak vidíte to, dopoledne už máme skoro za sebou a já vám přeju, ať si ten dnešní tropický den užijete co nejvíc až do pozdních večerních hodin. Jestli můžete, tak ideálně někde ve volnou vody s něčím dobrým na osvěžení a hlavně v klidu a pohodě, protože takový letní dny jsou přesně ty, který si chceme pamatovat. No a teď už vám nechám pořádnou dávku srdcovek s Jirkou Pelnářem, který nám začínají ve 12 hodin a po něm rovnou pokračuje Divoký západ, kde vám dneska David bude rozdávat lupeny na Chodrock Fest, takže rozhodně poslouchejte, protože možná právě vám přistanou ty vstupenky doma. Já, Pára Plinzelner, se s vámi loučím a budu se těšit zase zítra po snídani šampionů. Užijte si zbytek dne a mějte krásnou středu. Papa, ahoj!
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Každý správný muž má mít ostrý nůž. Skandinov. Jedinečný severský design, funkčnost a prémiová kvalita. Skandinov. Nože inspirované severem.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvin.
8: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Klatovsku. Stala se v Sušici v ulici Chmelenská, kde se srazili dva osobáky. Na místě je policie, tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností. No a vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv pře Lucie Daňková. Vysoké teploty jsou pro některé lidi větším rizikem. Horké letní počasí nejvíce ohrožuje seniory, děti do 4 let a těhotné ženy. Jak účinky extrémního horka zmírnit, poradí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
12: Noste lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Důležitá je pokrývka hlavy. Oči chraňme slunečními brýlemi. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, a to prohrazení ztrát solí. Dobře poslouží i chlazený slabý čaj, ať už černý nebo bylinkový.
11: Naopak nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem cukru. Česká armáda v horkých dnech upravuje výcvik i péči o techniku. Zachovat chce bezpečnost personálu i provozu schopnost techniky. Nejnáročnější činnosti přesouvá do ranních a večerních hodin, upravuje výstroj nebo část výuky přesouvá do učeben. Zhruba 3/4 Čechů považují klimatickou změnu za závažný problém. Necelá polovina lidí pak volá po okamžitém řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum pro Novinky. Na tom, že klimatická krize je problém, se shodne nadpoloviční většina voličů všech stran, kromě SPD. V popírání překonává i motoristy, kteří klimatickou krizi prohlásili za ukončenou. Teď ještě pohled k nám.
2: Do Ostrova se opět vrátila soška anděla, která byla součástí oltáře v klášterním kostele. Anděl s ulomeným křídlem byl podle některých inspirací písničkáře Karla Kryla k napsání známé písně Anděl. Oficiální návrat do kostela se odehraje 21. srpna, symbolicky v den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Během odpoledne u nás na západě Čech dál budeme mít hlavně polojasno nebo oblačno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 34 a 37 stupni Celsia.

Je 12 hodin, 2 minutky k tomu, možná právě ty také slyšíte sirény a to znamená, že tady další nový měsíc, první středa v měsíci, páni, toto letí. No, na druhou stranu, já jsem rád, že 24 hodin uteklo jako voda a opět pro vás můžu mít připravený srdcovky Hitrádia, 5 legendárních hitů, které půjdou po sobě, no a ten 6. pak bude na vaše přání. Jako první srdcovku tady mám hit, který 100% znáte. Slyšeli jste ho už milionkrát a naposledy možná před 100 lety. Ale tušíte, ze kterého roku tahle srdcovka je? No, nejdřív si ji dáme a pak vám řeknu správnou odpověď. Zatím zkuste psát tipy na 777 937 777.

0: Kung Fu Fighting, srdcovka číslo 1 na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle je jako reálně píseň, která nás provází téměř celý život, někoho úplně celý život. Já jsem se ptal, jestli si dokážete tipnout, z jakého roku to je. Tak chodíme tady zprávy 1986, 1989, 1985, mám tady dokonce i nějakou hlasovku, tak schválně.
3: Ahoj, já tě zdravím, já to Kung Fu fandím, to je z toho.
0: Z nějakého filmu to určitě je, každopádně ani 84, ani 87, ani 89, ty se normálně jako sedněte si, protože tohle je hit z roku 1974. Začátek 70. let. Ta první polovina, to je masakr. Já bych to v životě neřekl. Jako reálně, kdybych to slyšel poprvé, tak přesně řeknu, hele, konec 80., začátek 90. Ale tohle je opravdu rok 1974. Je to stejný rok, jako například v Česku do kin šel film Jak utopit doktora Mráčka. A zároveň v roce 1974 se poprvé v Praze spustilo metro. Jo, to je prostě první rok, kdy začalo v Praze jezdit metro. Tak takováhle dávná doba to je. Kdo by to byl řek? No, tak můžeme tipovat dál. John Lennon, Woman. Tady byste se dokázali tipnout. Pojďme si dát dneska takovouhle tipovačku. 777-937-777. Co to je za rok?

0: krásná srdcovka za druhou.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my v těch srdcovkách pokračujeme dál. Ptal jsem se vás, jestli byste se dokázali tipnout, z jakého roku byla právě píseň od Johna Lennona. Tak tady už jste všichni byli, nebo z 90% velmi blízko, všechno kolem toho roku 1980-1981. Takže gratuluju, hezky. A najednou tady mám zprávu, kterou píše Milan. Čau, vím, že to sem nepatří, ale teď momentálně mezi Mostem a Teplicema na 13. černý Kodiak. Ale to se patří vždycky, jo? Tak zdravíme tam medvěda, jo? Černý Kodiak, teda na 13. tak dávejte pozor. Mimochodem zdravím do každého policejního auta, protože v těchto vedrech to mají chlupatý fakt těžký, teda. A tak si dáme si další srdcovku, kterou tady pro vás mám připravenou. No a schválně, jo, když už teda si tady povídáme o policejních kontrolách, zajímalo by mě v minulosti, když takhle dneska vzpomínáme na to, co se dělo tenkrát, měli jste někdy nějakou zkušenost třeba s veřejnou bezpečností? Jo? Negativní, pozitivní, to už je jedno. Vzpomínáte, měli jste někdy takovýhle nějaký jako průšvih tenkrát v těch 90-kách, 80-kách? Co to bylo? Pochlupte se, dejte nám příběh na 777-937-777. Můžete to napsat, nebo klidně pošlete hlasovku. A my si dáme další srdcovku, už čtvrtou, páni, toto letí. Catherine

0: Travis McCoy a Bruno Mars na Hit Radio ve 12 hodin 22 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách tak trošku vzpomínáme i na některé naše průšvihy z mládí a ptal jsem se, jestli jste měli někdy co dočinění s policajtama a ideálně jako v těch 90kách, 80kách, tenkrát i s veřejnou bezpečností, tak těch zpráv je to strašně moc, ale co mě zarazilo, tak třeba tady Patrik píše: čau, já měl v 90kách jednu scénku v hospodě, byla tam šťára, já se podobal jednomu hledanému, skončil jsem hubou k zemi v klepetech a nakonec mě teda pustili z policejního auta, tenkrát jsem ani moc neprotestoval, radši měl jsem fakt nahnáno. Zdravím. Další zpráva, tak to tady máme hlasovku. Tak jsem sám zvědavej.
3: No, Jirko, to s těma policajtama, s těma klubatejma, to bylo výstižný teďko, jako jestli někdo poslouchá, tak se museli jako smát, jako to jako doopravdy. Ale prosím tě, jak jsi se ptal, nějaká pozitivní v těch letech, no, když jsem začínal jezdit autem, tak jsem neměl řidičák. No tak mě párkrát zastavili, dali mi to za 5 000, no, pak mi dali zákaz řízení, protože jsem to ještě porušil, no, a dneska jezdím kamionem a když mě zastaví na kontrolu, tak mi říkají, za co vám sebrali řidičák? Já říkám, mě ho nikdy nesebrali, i to tady vidíme, že vám ho odebrali, já říkám, mě ho nesebrali, já jsem ho nikdy neměl ten řidičák. Tak vždycky na mě kouká jak blázni, no, tak asi myslím, že si z nich dělám vždycky srandu, no, tak zatím, hele, měj se, ahoj.
0: Díky moc za hlasovku, zdravím tamhle do kabiny, že jo, a je to pravda, no. Prostě nemůžou ti sebrat něco, co nemáš, že jo, to je krásný. Jirka píše, já když jsem v 90kách si za první letní brigádu pořídil vojetou červenou Javu 21 a jel jsem s kamarádem na lov děvčat kolem plzeňského náměstí, tak nás zastavila hlídka VB a dostal jsem pokutu 20 kč za to, že mi nesvítilo zadní světlo. Taky dobrý, taky dobrý, děkuju. Ještě v rychlosti takhle kouknu. Čau, tady Ota. Tenkrát jsme s bráchou pořídili motor zvanou Fichtl. No jasně, Fichtl, boží. A mě bylo asi 10 let a chytla mě veřejná bezpečnost, pájec jsem měl v protisměru, přímo proti ním. Ale naštěstí to máma zahrála na to, že se mi bratrovi bez dovolení ukrad. A nic se nestalo. Čau, Ota. taky díky. Moc hezká historka. Moc hezká historka. Hodí se nám do dnešních srdcovek. No a tak si možná už za chvíli dáme ještě nějakou srdcovku z doby veřejné bezpečnosti. No, uvidíme. Nechám to na vás. Poslední srdcovka je na vaše přání, tak mi pište, co byste dneska chtěli slyšet. A to na číslo 777-937-777.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
8: Tohle je boží.
7: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
8: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
7: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
9: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna, Perpetuum mobile. 12 hodin 630 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a dnes to bude o to slovenské kapely, protože čím dál, tím víc. Je to zvláštní. Opravdu od pondělka poslední týden, tak mi sem chodí pořád a pořád víc přání a SMSek na WhatsApp Bitradia 777-937-777 a to na skupinu Tublatanka. Tublatanka. Konkrétně na píseň Pravda vítězí. Dneska si o ní napsal Karel, napsala si o ní Martina a napsala si o ní Lucie. Tak nevím, jestli spolu nesedíte všichni tři někde v jedné kanceláři. Pokud ano, tak se vám to krásně povedlo. Jinak pokud ne, no tak jasně, jenom proč? Jak vás

oživit tedy právě slovenská rocková formace Tublatanka. No tak jo, tak pojďme si dát tohle moto, které je vlastně jako potřeba si i v roce 2026 připomenout. Tady je srdcovka na vaše přání, Tublatanka, pravda vítězí. Na Hit Rádiu.

0: Rádio FM+.
1: Zlepši si náladu.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové dajno zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a dajno, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Už tam budem, nech toho.
5: Raději už tam budem.
4: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu krátce před 13. hodinou Shakira, která nás vzala do zoo. Za chviličku tady budeme mít další kočku, tentokrát Katy Perry. A také Luci, která má pro nás nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Sokolovsku. Stala se v Kraslicích, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Silnice je tam teď průjezdná jen Kyvadlově a zdržení je v obou směrech. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Silné bouřky odpoledne a večer zasáhnou centrální část Česka. Doprovázeny budou nárazovým větrem, přívalovým deštěm nebo krupobytím. Zítra ráno a dopoledne se do centrální části vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k severovýchodním Čechám a na sever Moravy. Letní vedra omezují také posílání některých potravin. Vysoké teploty, které převládají, je mohou poškodit, jak popisuje mluvčí potravinářské komory Marek Zemánek.
9: Například čokoláda a tyčinky s polevou ztrácejí svou strukturu již při 25 stupních. Následně, když opět stuhnou, tak dochází k takzvanému tukovému výkvětu neboli šedivému povlaku. Potravina tím ztrácí svou původní chuť.
8: V kovových boxech mohou teploty v horkých letních dnech šplhat přes 50 stupňů. Na východě Německa se srazilo nákladní letadlo s dronem. Ke srážce mělo dojít krátce po startu letadla z letiště v Lipsku. Letadlo následně nouzově přistálo v Hanoveru. Podle německého listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Teď se ještě podíváme k nám.
10: Reálné obrysy pomalu získává projekt veterinární pohotovosti v Plzni. Dlouhodobě o ní uvažuje jak město, tak plzeňský kraj. Nicméně stále se nedařilo najít žádného provozovatele. Aktuálně se našly vhodné prostory mezi novou hospodou, Skvrňany a Vejprnicemi, kde by veterinární pohotovost mohla od jara začít fungovat.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Podle předpovědi u nás bude dál hlavně polojasno nebo oblačno. Teploty se dnes na západě Čech opět drží vysoko. Mezi 34 a 37 stupni Celsia.
2: Jirka Pelnář. Hitrádio.
0: Dnešní odpoledne pokračuje dál, první středa v měsíci srpnu, 13 hodin a 3 minuty, posloucháte Hit Radio. Jak říkala Lucie ve zprávách, tak ano, šílení horka, ale ženou se na nás tak nějaký bouřky, vichřice, teď byl ne úplně tornádo, ale downburst se to jmenuje. Říkám to správně, viď? Takhle to bylo na Děšínsku.
8: Ano.
0: Co to je vlastně, jaký je rozdíl mezi tímhle větrem a tím druhým větrem, tak i to vám řeknu za chvíli. A k tomu si dáme další hity.
2: Hit Radio FM Plus.
0: Teď například Katy Perry, no a zároveň si budeme povídat i trošku navážno o pojištění majetku. Za chvíli, buďte s náma.

Kluk s kytarou, který dobil celý hudební svět. Ed Sheeran na Hit Radio ve čtvrt na dvě hodiny, ve čtvrt na dvě odpoledne, teda jsem chtěl říct, že už je to jako hodin, jo. Zásadní otázka, máte dobře pojištěný auto a taky svou domácnost? Kdyby náhodou zase přišlo podobný tornádo jako včera večer na Děčínsko. Ono to jako nebylo doslova tornádo, ale ten mega vítr za sebou zanechal teda šílenou spoušť. Utrhaný střechy, zničený auta a taky spoustu slz majitelů. My jsme vyrůstali v době, kdy prostě buď foukal vítr, nebo to byla šílená vichřice, nebo to bylo tornádo. Ale teď se všude objevuje nový název Downburst. Možná jste to viděli taky všude, dávejte si pozor, přichází downbursty, jo, psáno D-O-2-T-V-N-B-U-R-S-T, prostě dolní bursty, downbursty. To je zásadní jev, který se objevuje právě především, když je teď momentálně takovýhle horko. A pak přijde to brutální ochlazení a ten brutální déšť. Konkrétně je to velmi silný propad studeného vzduchu v bouřce. Mrak prudce chrlí vzduch a déšť k zemi a po dopadu na zem se vítr rozfoukne všemi směry ven. Jo. Dělá velký škody jako tornádo, ale ten vítr se netočí v kruhu, ale tlačí vlastně všechno z jednoho místa. Jako když vám prostě padne nějaké jako graná na zem a vybuchne to a všechno to letí pryč. Tak to je downburst. Kdyby náhodou jste šli večer do hospody, tak abyste mohli být chytrý u stolu jako rádio. Řekněte, že jste to slyšeli na Hit Rádiu. Jinak počasí my neovlivníme, ale tu pojistku, když se vrátím zpátky, tu si opravdu zařídit můžeme. A úplně na rovinu, spousta z nás nevíme, co máme pojištěný, ani nakolik to máme pojištěný a jak se to vlastně potom všechno řeší. Tak když náhodou něco takového se stane, tak abyste byli na to připravení. Jo? Je vždycky dobrý se aspoň podívat a zkontrolovat si to. A kdy jindy, než dneska, kdy podle předpovědi zase něco podobného má sem k nám do Česka přijít. Tak bacha na to. Teď Krištof, hezký odpoledne.

0: Je 13 hodin, 27 minut, s vámi Jirka Pelnář, posloucháte Hit Radio. Před chviličkou tak jsme řešili tady ty šílený bouřky, které byly včera na Děčínsku a opravdu tam jako trhali střechy. Bylo to opravdu velmi nepříjemné a přišla zpráva od Martina a píše: čau, vím, že se to asi někomu líbit nebude, ale já jsem za ty hrozný bouřky rád a potřeboval bych, aby pršelo pořád a pořád, protože u nás je strašný sucho a moje zahrada jenom umírá. Tak to je samozřejmě druhá věc, jo. To sucho a to vedro, to je šílený, protože jsou města, kde dokonce není ani pitná voda a už se musí brát z řeky, tím mířím na západ Čech. No a co se týká těch šílených teplot, no tak třeba Strážnice, že jo. Jo, tam ví, tam umí. Naprosto nepředvídatelné město ohledně počasí. Nejdřív je tam brutální dusno kvůli klempířovi, pak tam studenou sprchu dostane macinka a teď je tam zase takový horko, že i ptáci chodí pěšky. Tak zdravím do žhavé, rozžhavené Strážnice. Tam včera byl teplotní rekord pro celou Moravu a Slezsko. Poprvé v historii tam padlo 40 stupňů Celsia. A myslím si, že si oddychnou tady i v Plzni, jo? Že nám tady ty vedra šílený končí, protože dneska bude příjemných 35. To je jako dobrý. Ale včera úplně nejvíc stupňů v celé republice, 41,5 stupňů Celsia v Plzni. Úlet při takovéhle teplotě, že to Plzeň. Jo, tam se to pivo musí vypít maximálně do 5 minut, protože po 10 minutách na sluníčku už bude mít minimálně 20 stupňů, takže tam to nepodceňujte. I když myslím, že zrovna jako v Plzni, co se týká jako spotřeby piva a rychlosti pití piva, tam je to asi v pohodě. Tam těch větráků moc na stolech neuvidíte. 13 hodin, 28 minut, za chviličku Lady Gaga s hitem Abracadabra a taky Fastboy. Tak buďte s námi.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
5: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte

Čínsky první signální hit z doby, kdy litr benzínu stál zhruba nějakých kolik 22 korun, něco takového, konec 90. let. Jo, kde jsou tyhle dávné doby, kdy jsme si tankovali za 20 korun?

0: Vláda nám bohužel tady zrušila zastropování cen pohonných hmot a tak se nám cesta do práce i na Dovču zase prodraží. Ty ceny se drží nad 40 korunama, někdy dokonce i 45, 47 a tak dále a tak dále. No a tak my bereme osud do vlastních rukou a na Hit Rádiu vám každý pátek až do konce prázdnin dáme až 10 000 korun na benzín. Na béňo, na benál. Říkejme tomu, jak chceme. Samozřejmě i pokud máte dýzly, pochopitelně i na naftu. Dokonalá desítka. Dokonalá desítka je hra, ve které vám dám 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000 na tank kartu Easy od Orlenu. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz, to je důležitý. V klidu si to tam pročtěte, dozvíte se tam více o naší hře a také i o epických slevách, které teď na Orlenu jsou. Máte tam slevu až 2 koruny na litr každé pondělí a nebo díky tank kartě Easy každý den. Jak říkám, v klidu si to pročtěte, ušetřete na Orlenu a nebo tankujte zdarma díky nám, díky Hit Rádiu. Dokonalou desítku si spolu zahrajeme už tento pátek mezi 12. a 15. hodinou.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Enjoy the silence, vychutnat si to ticho. Rodiče, ví teď o prázdninách, o čem mluvím. To je tak vzácná komodita. Chvilku ticha jenom pro sebe. No, budu vám to přát. Snad se toho taky někdy dočkáte. Ještě máme měsíc prázdnin před sebou. Za chviličku Taylor Swift, taky One Direction. Čekají nás nejnovější zprávy s Lucí. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. O nehodě jste nám dali vědět na Berounsku. Stala se na výjezdu z obce Bzová směrem na Točník, kde se srazilo osobní auto s autobusem. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa. To dobré začíná u nás.
8: Tuto topí tady taky, já chci klima, ty chceš taky.
9: Tuto topí?
10: Kde?
9: Žádný kde.

0: Gazet.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna o letní pauze opravuje sedáky a lavice v jednacím sále nebo kontroluje hlasovací zařízení. Pravidelné opravy se týkají i hlavní sněmovní budovy, kde probíhá výměna koberců na chodbách. Letos se jedná o menší rozsah prací než v loňském roce. Dělníci chystají opravu hradecké dálnice mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Od dnešního večera budou až do pondělí v nočních hodinách instalovat dopravní omezení. Samotné práce začnou po víkendu. Oprava úseku mezi 40. a 26. kilometrem směrem na Prahu má být hotová do konce října. Tropické teploty dávají organismu zabrat. Pokud se tělo přehřeje, může dojít k úpalu. Jak poznat, že už nejde pouze o únavu z horka, vysvětlí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
6: Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá, horká, červená pokožka, horečka bez pocení, silný rychlý puls a tepavá bolest hlavy. Také přichází únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení.
5: Při přehřátí je nutné se přesunout do stínu a začít s ochlazováním, například vlhkým prostěradlem, mokrou houbou nebo chladnější sprchou. Teď ještě pohled k nám.
7: Na hlavním tahu Přeštice Klatovy čeká nové dopravní omezení. Narazit na něj můžete u obce Lužany, kde probíhá výstavba nové okružní křižovatky. Kvůli tomu se tam dočasně zúžila vozovka a provoz řídí provizorní semafory. Součástí pětiramenného kruháče budou taky nové chodníky nebo protihluková stěna.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Na teploměrech dnes v maximech naměříme kolem 37 stupňů. Teplo bude i na horách, kde teploty vystoupají ke 32 stupňům. Bude hlavně polojasno nebo oblačno.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: Dneska je 5. srpna, je středa, to znamená, že už za chviličku nás také čeká ruleta dvojsmyslů, ale zároveň ještě tady jedna zásadní věc, která se dneska odehrála. Dneska je den, kdy se změnil měsíc. Ráno do něj narazila část rakety SpaceX rychlostí skoro 9000 km hodině. Udělala do něj nový kráter o průměru 17 metrů a to je zatím všechno, co víme. NASA tvrdí, že o nic nejde, tak jim to budeme věřit. Stejně tak, jako že neexistuje oblast 59, anebo že Harry Styles je z téhle planety. Dáme si ho právě teď společně s One Direction. One

0: Posloucháte Hit Radio 5 minut po 2 hodině odpolední, venku brutální vedro a taky na čase zase se postavit na tenký led. Máme tady připravenou tradiční středeční ruletu dvojsmyslů, opět budeme ukazovat, jak čeština je nádherná. Pokud jste s námi nikdy nehráli naši ruletu dvojsmyslů, tak jenom v rychlosti znovu připomínám na WhatsApp 777-937-777 od vás budu chtít cokoliv, co vás napadne, ať už teda ve formě zprávy, anebo ve formě hlasovky, a cokoliv, co vás napadne k našemu tématu, co se dá říct v ložnici a pak vždycky na místě, které nám vybere tady naše pomyslná ruleta. Tak myslím, že všechno je jasný, tak pojďme na to. Roztočíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při silniční kontrole, jo? Probíhají silniční kontroly po celé České republice, takže když vás prostě stopne dopravní hlídka, co může zaznít v tuto chvíli? A je mi úplně jedno, jestli z úst policajta, anebo z úst vás, to už je jako na vás, jakým směrem půjdete. 777-937-777. Pojďme ukázat, jak je ta čeština krásná. Mě první, jako co úplně na tohle napadá, tak je opřete se o kapotu a dejte nohy od sebe. Tím bych to asi jako otevřel a zbytek už nechám na vás. Dáme si dva hity, dáme si Gigi od Agostina, za chviličku teď Taylor Swift a potom se těším na vaší fantazii.

0: Gigi D'Agostino, je přesně čtvrt na tři. A posloucháte dnešní ruletu dvojsmyslů, která nám jasně říká, co se dá říct v ložnici a při silniční kontrole. 777-937-777 je WhatsApp, sem ke mně Night Radio. Tak co, jak jste na tom s vaší fantazií? Takže otevřete ústa a vyplázněte jazyk. Zajímavý, to teď přemýšlím, kdy se tohle říká při silniční kontrole. Tady pokračuju dál. Prasklá guma, no tak to bude problém, pane. Výborně. Ahoj, mám tady pro vás další tip. Byla to rychlá jízda, až praskla guma. Zdravím všechny, Hanka. Hanko, děkuju. Připravte se, budete lízat. Teď už chápu, kam jsme šli s tím vypláznutým jazykem. No jasně. Co tady máme dál? Dobrý den, strážníku. Co chcete s tím obuškem dělat? Zdraví Zuzka ze Zlína. Zuzi. Ale Zuzi. To je zlý. Tak, jdeme dál. Udělejí vám pokutu za nedodrženou rychlost. Výborně. Opřete se o kapotu, nasadíme pouta. Když nebudete spolupracovat, nasadíme pouta. Taky dobrý, taky dobrý. Co tady máme dál? Paní řidičko, sklidněte se, nebo dostanete roubík do úst. Ale... Tak to, a to kdy? Tohle se jako říká teda. Možná v devadesátkách. Tak, co tady máme dál? 777-937-777. Těším se na vaše zprávy. Klidně pojďte poslat i nějakou hlasovku. Ještě máme dva songy a pak si je dáme, jo? Zkusím vybrat ten nejlepší. Ale to je ale dlouhý pendrek. To je třeba věta, kterou, ne, že jsem nikdy neřekl, ale ani jsem nikdy neslyšel.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, jdeme do finále dnešní rolety. Moc děkuji za všechny zprávy, které tady posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Dnešní roleta je na téma, co může zaznít v ložnici a zároveň při silnější kontrole. A jestli teda z těch zpráv můžu říct jednu věc, tak jenom jste zvrhlí jako blázen, ale jako neskutečně, já to nedokážu scenzurovat, tak vím se tady třeba... Pane řidiči, nechte si zkontrolovat výfuk. Dobře. Mimochodem s tím výfukem je tady třeba 70% zpráv, jo? Tohle je úplně asi to, co jediný můžu přečíst takhle do vysílání na Hit Radio. No a kačka z Český Lipy, tam mě baví. To je prostě úplně jako nejvíc nejzásadnější. A pokud nás teď posloucháte i pánové a dámy ve službě, jo, kdo děláte tady ty silniční kontroly i dneska, tak vzpomeňte si na Hit Radio, jo, až dneska budete někoho kontrolovat. I tohle může zaznít v ložnici a myslím si, že to je ta úplně nejčastější věta a to je... Dneska to bude drahý.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na středeční odpoledne Ray Dalton, je 14 hodin 35 minut. Chodíte do fitka, makáte na sobě nebo jedete nějaký crossfit, posilování s vlastní váhou a tak dále. Tak mám pro vás challenge, jo? Jestli máte rádi challenge, tak teď dobře poslouchejte, protože tohle je teď momentálně cvičební vzorec, jakým způsobem se dostat fakt jako do formy a mít vysekané tělo jako herec Tom Holland, který hraje Spidermana. Protože v novém Spider-Manu, tak všichni jako fakt všem padla brada. Říkali wow, jako neskutečně vyrýsovaný, vysekaný, za mě, jak kdyby ho někdo udělal ve Photoshopu, prostě mazec. Takže Tom Holland tak jasně řekl svůj trik na cvičení. Je to celkem jednoduchý, jsou to vlastně jenom tři různý cviky, jo? Jsou to schyby, to znamená přitahování se na hrazdě, nad hmatem, jsou to kliky a jsou to dřepy. Ale teď jak na to? Dobře poslouchejte, jo? 5 schybů, to znamená 5 přítahů, 10 kliků a 15 dřepů. To je celý. A takhle to opakujete 20 minut. 5x se přitáhnete, 10 kliků uděláte, 15 dřepů uděláte a jedete dál. Během 20 minut a zásadní je, kolik toho uděláte. Máte toho udělat, kolik můžete. On říkal, že dává normálně, když nejde úplně jakože na dřeň, 20 opakování, to znamená každou minutu jedno. No a jeho rekord je 27. 27 opakování. 5 přitahů, 10 kliků, 15 dřepů. Tohle dohromady krát 27, to je prostě masakr. Znám lidi, co to neudělají za 2 roky, na těch za 20 minut. Takže pokud máte rádi challenge a makáte na sobě, tak až půjdete do fitka, tohle si vyzkoušejte. Ještě jednou, 5 přítahů, 10 kliků, 15 dřepů, 20 minut a schválně. Napište mi potom na 777-937-777, kolik jste jich zvládli za 20 minut. A pokud jste ve fitku právě teď, i v tomhle umorným vedru a makáte na sobě, tak tady máte ode mě něco na skvělý workout. U tohle se cvičí jedna báseň Rudimental na Hit Radio.

0: Eva Farna, Miraj, jejich společný duet. Vzpomeneš si, 14 hodin 42 minut, mimochodem i tohle je duet, který jste mohli slyšet tady u nás na Hit Rádiu, dokonce v premiéře. Tenkrát tady s námi seděla ve studiu jak Eva Farna, tak i Miraj Navrátil a vyprávěli tady o tom, jakým způsobem vlastně společně psali text a jak probíhalo nahrávání. Když budete chtít, myslím si, že to ještě pořád dohledáte taky na našich sociálních sítích i na Instagram Hit Rádia. Za chviličku Coldplay, taky Rose a Bruno Mars. Já jsem Jirka Plnář a na vás se budu těšit zase zítra tady na Hit Rádiu ve 12 hodin, kdy zítra ve 12 začnou naše oblíbené srdcovky. My pokračujeme samozřejmě dál na Hit Rádiu v 15 hodin nejnovější zprávy a hned po zprávách začíná vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Už za chvilku to vypukne, po 15. hodině se na vás těší nejposlouchanější odpolední show na západě Čech, čili Divoký západ. A nepřicházíme vůbec, ale vůbec s prázdnou. Dneska odpoledne pro vás budeme mít jako celý tenhle ten týden dva lístky na báječný hudební festival, kde chcete být. Na Chodrock Fest do Mažlicích. Držím palce.
1: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
4: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě. Klimatizace od Tuto topí, přece topí. A ještě k tomu šetří.
4: Klimatizace, co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
4: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda v Plzni. Stala se v Malostranské ulici u křižovatky s Jasanovou, kde se srazily dva osobáky. Teď blokují jeden jízdní pruh. No a pozor, taky na dálnici D5 na kilometru 86. Ve směru na Rozvadov tam leží předmět na vozovce, nejspíš pneumatika. I tam projíždějte s opatrností. A pokud máte další aktuální info k provozu u nás na západě Čech, pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
3: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
4: Tohle je boží.
3: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
4: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
3: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Krásu Karlových Varů máme doslova jako na dlani. Na Gétově vyhlídce je totiž nový dalekohled, který nám město i jeho okolí přiblíží. Vary ho získali v rámci projektu Město bez kouře. Podobně jako v minulosti například 3D nápis I love Vary před Mlýnskou kolonádou nebo fotorám na terase bazénu hotelu Thermal. A teď naskok do plzeňské zoo. Ta totiž potvrdila další letošní přírůstek. Narodilo se jí mládě zubra evropského. Je to sameček, který dostal jméno Onzu. Na svět přišel koncem července a návštěvníci zoo už ho mohou spatřit v zubřím výběhu. Tropické teploty dávají našemu organismu zabrat. Pokud se tělo přehřeje, může dojít až k úpalu. Jak poznat, že už nejde jen o únavu z horka, vysvětlí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
7: Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá, horká, červená pokožka, horečka bez pocení, silný rychlý puls a tepavá bolest hlavy. Také přichází únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení.
0: V případě přehřátí je potřeba člověka přesunout do stínu a začít ho ochlazovat, například vlhkým prostěradlem, mokrou houbou nebo chladnější sprchou. Netradičním způsobem vyřešili nedostatek plavčíků v Itálii. Na bezpečnost plavců tam nově dohlíží trestanci. Projekt má pomoci nejen s nedostatkem plavčíků, ale také s resocializací odsouzených. Podle tamních úřadů zatím vše funguje bez problémů a nikdo z vězňů se nepokusil o útěk.
1: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Radia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
0: Předpověď na čtvrtek pro celý západ Čech slibuje většinou oblačno, přechodně i zataženo. Počítat musíme s deštěm nebo přehánkami. Teploty budou zítra o něco nižší, pořád ale letní. Mezi 27 a 30 stupni Celsia. No a teď už začíná středeční divoký západ.
1: Hit Radio FM Plus.
8: Chviličku po 15. hodině, ano, krásný odpoledne, otaže až po Prahu. Dokonce i na Kamenné hoře ladíte divoký západ, který dneska uvádí nový národní sport práskání policajtů, zapijeme nového zubra a i dneska pro vás máme lupeny na Chodrockfest. Dobře poslouchejte a já vám teďka prozradím, že to bude po 16. hodině. Držím palce a posílám Michaela Jacksona.

Ladíte divoký západ Rádia FM+, tohle byly Linkin Park, já jsem si tady teďka nedal podkres, takže chvilku budu hledat, ale už ho mám a tak vám klidně v pohodě můžu říct, policajti, kam se podíváte. Jo, opravdu teďka to takhle vypadá na západě Čech od 3. až do 9. srpna. Tady probíhá velká akce zaměřená na rychlost. Není jenom u nás na západě Čech, je to prakticky celoevropská věc. Takový speed maraton letní edice. Jo? A jestli bych něco teda fakt nechtěl, tak je to to. Aby vás chytili poliši na cestě z práce domů. Člověk pospíchá, těší se na děti, na manželku nebo na večeři. Ne nutně v tomhletom pořadí. A najednou uvidí majáky a toho stojí čas i peníze. Ne, tohle to fakt nikdo z nás nechce. Takže policajty, poprosím o schovývavost a vás všechny ostatní, posluchače, řidiče, poprosím o malý bonzováníčko. Myslím si, že hlášení policajtů, kde právě teďka stojí, je takovej náš malej národní sport, možná i recept. Takže když někde potkáte policajty, jak tam vyčkávají a mají nahozeno a čekají, jaká rybička se jim tam chytne. Prosím vás, dejte nám vědět. Náš WhatsApp je 720 870 237. A je tady prostě pro všechny řidiče na západě Čech. Jakmile potkáte nějaký policajty, dejte nám o nich vědět a my to velmi rádi pošleme dál.

Neil Diamond a Two Friends, posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+, už za chvilku třeba Marshmallow a taky Bibi Rexa. Bonzování policajtu, ano, to je náš národní sport, aspoň na západě Čech. Až do pátku probíhá velká policejní akce zaměřená hlavně na rychlost, aby nám ty policajty s radarem můžete hlásit na silnicích 720 870 237. Na ten náš WhatsApp napsal třeba Martin: Bacha v Doucích u Přeštic, stojí tam a nevypadá, že by se jim chtělo z auta. Dám taky pozor v Tylovce a taky od vás víme, že před Chebem v Okrouhle stojí také jedna hlídka. Prosím vás, tohleto bonzování policajtů, to jako, to není nic špatného, jo, my tady nepodporujeme žádný piráty silnic nebo něco takového. My spíš myslíme na ty policajty jako takový. Přece v tomhletom vedru nechcete, aby vylejzali, jo, z toho klimatizovaného Kodiaku. To je přece škoda, ne? Jezděte opatrně, každopádně, a kdybyste ještě na svých cestách někde potkali cokoliv, nějaký problém, anebo třeba policejní hlídku s radarem, tak dejte vědět na náš WhatsApp 720 870.

0: CZ.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
10: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

BB Rexa, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+. My máme obrovskou radost, protože plzeňská zoo hlásí nový přírůstek, a to nového zubra. Ku podivu teda nemluvím o pivu, ale o samci, který je velký jako kráva. Opravdu dospělej zubr dokáže vážit až 1 tunu, což je neuvěřitelný. Denně sní kolem 30 kg trávy a když se mu chce, tak dokáže přeskočit až 2 metry vysoký plot. No já si myslím, že mu do zpěvu ani do skoku moc teďka nebude, protože vzhledem k tomu, že se narodil do takhle obrovských veder, tak si možná nebude říkat zubr evropský, ale zubr africký. Já bejt na jeho místě, tak kdybych se narodil do takovýhle ohice, tak má zařadit zpátečku a vlezu zpátky.

pohodička, klídek. Tohle je Colby Kaylet, posloucháte Hit Radio FM+, a já bych tenhle ten hit rád poslal všem hasičům, který včera měli plný ruce práce s požárem na Šumavě. Možná jste ho tam taky slyšeli, možná vám taky jako zaskočilo a úplně zatrnulo. U Nezdic na Šumavě je to vlastně nedaleko Kašperku. Hořelo asi 6 hektarů lesa. 6 hektarů. To je 6 plzeňských náměstí. Fakt

0: zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Maxi, kdo vybírá podlahu?
5: Ty.
4: A kdo jí položí?
5: Já.
4: Super, jedeme do Baumaxu.
6: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
4: Luxusní vzhled.
6: Snadná pokládka.
4: Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax sezóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark.

0: Bulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace v dopravě teď čekají na dálnici D5. Opatrně na kilometru 126 ve směru od Plzně na Rozvadov. Zasahují tam hasiči. U sjezdu na Bor totiž došlo k požáru osobního vozidla. Ve směru na Planou se můžete krátce zdržet. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
10: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
11: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 16 hodin jsou tu další krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. Česko opět mají zasáhnout bouřky. Meteorologové už vydali výstrahu, která bude platit dnes odpoledne a taky ve čtvrtek dopoledne. Týká se většiny našeho území, nicméně u nás na západě Čech by situace měla být klidnější. Dál ale platí výstraha před vysokými teplotami a požáry. Opět začalo kompletně fungovat nové dětské hřiště v Rokycanech v Husových sadech. Jak od nás víte, krátce po jeho otevření ho poškodili vandalové, kteří poničili skluzavku. Poškodili lana, takže její užívání nebylo dostatečně bezpečné. Vše se naštěstí povedlo rychle opravit a hřiště tak opět plní svoji funkci. No a dětská hřiště opravili taky v Chebu. Proměny se dočkalo hřiště na sídlišti Skalka, které je nově bezpečnější. A nový pryžový povrch dostalo hřiště, které je v Rokli u divadla. Obě úpravy dohromady vyšly na více než 2,25 milionu korun. Fotbalisté Plzně jsou o krok blíž utkání s Bělehradem. Apoel Berševa totiž v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů doma porazil Červenou zvezdu 1-0. Právě poražený z dvojzápasu se ve čtvrtém předkole Evropské ligy střetne s plzeňskou Viktorkou.
14: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
0: Na západě Čech se nám nepatrně ochladí. Teploty se zítra budou pohybovat mezi 27 a 30 stupni. Bude hlavně zataženo nebo oblačno a počítat máme taky s častějším deštěm nebo přehánkami. Teď už pokračuje Divoký západ s Davidem Brabcem.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.

Divoký západ, krásný odpoledne, posloucháte Hit Radio FM+, a jestli jste nasladili už před hoďkou, tak dobře, víte, co vás teďka čeká. Právě teď pro vás mám dva lupeny na Chodrock Fest. Už za týden a půl se všichni potkáme v Domažlicích. Já se strašně moc těším třeba na Argemu, to jsem hrozně dlouho neslyšel, nebo na skupinu Doga, ty budou vystupovat v pátek, v sobotu, a je to zase Brutal z Valda Gang, samozřejmě Maruška Rotrová. To si opravdu nenechte ujít. A jestli tam chcete být úplně zadarmo, posloucháte to správný rádio. Já pro vás mám právě teďka dva lístky a uděláme to drobet jinak, jo? Já jsem tady dostal nějaký stížnosti, že prej dovolat se sem k nám je jako hrozně složitý, že je to pořád obsazený ta linka, tak pojďme to udělat jinak, jo? Uložte si náš WhatsApp do telefonu, je to 720 870 237, ještě jednou, 720 870 237, normálně si to uložte do telefonu a pošlete mi SMS-ku. SMS-ka má být ve tvaru, chci jít na Chodrock Fest. A pakliže ji odešlete a k nám ta SMS-ka přijde jako 30., tak máte ode mě a od nás od Hit Radia FM+ dva lístky na Chodrock Fest úplně zadáčo. Tak posílejte, náš WhatsApp je 720 870 200.

0: éteru. Ladíte Divoký západ, Hitrádia FM+. Jak to právě teďka vypadá na silnicích, to vám řekne Bára.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud teď jedete po dálnici D5 opatrně na kilometru 126 směrem na Rozvadov, jak od nás víte, u sjezdu na Bor hořelo osobní auto. Na místě jsou ještě hasiči, je tam i policie a při projíždění si tam proto chvilku počkáte. Dávejte si pozor. No a další informace z dopravy dál pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Jenom hity. Hit Radio. Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
6: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
5: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
6: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
7: Těšíme se na tebe.
6: Farma Park u Toma.cz.
5: U Toma, tam to všechno začíná.
8: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
9: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
16: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
17: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. Vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.

Samozřejmě západní Čechy od Aše až po Prahu, Artemas na Hitrádiu FM+. A teď něco, co vás asi možná nepřekvapí. V Plzni byl naměřen nový teplotní rekord. Na Bolevci včera naměřili 41,5 stupně Celsia. Vlastně bych se docela divil, kdyby to nepadlo i dneska, že jo. Mimochodem koukal jsem taky, jak to vlastně bylo v loňském roce. A přesně před rokem, na začátku srpna, jsme měli na západě Čech taky takovýhle teploty kolem 40 stupňů. Tím jako nechci říkat něco ve smyslu toho, že hele, loni jsme to měli taky, tak si teďka nestěžujte. Naopak, přesně naopak. Loni jsme to měli taky, letos to máme znova. A kam to půjde dál, to si vůbec nedovedu představit. Mimochodem, meteorologové teďka hrozí bouřkama, kdy, alebo jestli vůbec k nám na západ Čech dorazí. Na to se koukneme za chvilku.

0: 10 až po Prahu. Tady je Divoký západ, Hit Rádia FM Plus, krásný odpoledne. Dneska, když jsem se dočetl, že na celém území České republiky hrozí silný bouřky, tak jsem se zaradoval a říkám, pojď, půjdem tomu drobet naproti a kouknem se na meteoradar.cz. Skvělá a užitečná stránka, kde jsou celkem podrobný a často i pravdivý informace o tom, jak to právě teďka vypadá se srážkama a člověk z toho docela dost vykouká i do budoucna, aspoň takhle jako pár hodin dopředu. No tak na to koukám, těším se, že jo, meteorologové tam mluvili o těch bouřkách, nic tam není, a jako ani mráček, ani obláček, vůbec nic. No prostě to budeme muset nějak zmáknout a třeba se začneme modlit, ne teda k Bohu, aby nám poslal nějaký srážky, ale ke klimatizaci, aby se nám nerozbila.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
6: Tohle je boží.
5: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
5: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále pokračuje omezení v Klatovech. Dočasně neprůjezdná je tam ulice 5. května. Jezdí se proto okolními ulicemi. No a pozor si dávejte taky v centru Plzně, kde se pracuje na náměstí Republiky. Čekají tam uzavírky. Stejně tak i na Americké, která stále ještě zůstává neprůjezdná. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Do plzeňského pivovaru dnes v noci dorazila obří zásilka. Dva tahače přivezli obří nádobu určenou k máčení ječmene s průměrem skoro 6 metrů a výškou přes 4 metry. Víc vedoucí plzeňské sladovny Michal Schneberger.
7: Výhodnější to bude v několika věcech. Jednak se bude jednat už o moderní technologii, že to zkoušený v jiných zemích, nejenom v České republice, bude všechno v nerezu.
0: Díky novým nádobám a technologii se povede ušetřit miliony litrů vody ročně. Na hlavním tahu Přeštice Klatovy čeká nové dopravní omezení. Narazit na něj můžeme u obce Lužany, kde probíhá výstavba nové okružní křižovatky. Kvůli tomu se tam dočasně zúžila vozovka, provoz řídí provizorní semafory. Součástí pětirameného kruháče budou taky nové chodníky nebo protihluková stěna. Česká armáda přizpůsobuje výcvik stávajícím extrémním podmínkám. Nejnáročnější činnosti kvůli vysokým teplotám přesouvá do ranních a večerních hodin. V případě potřeby upravuje výstroj nebo část výuky přesouvá do učeben. Hokejovou osmnáctku čeká na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu přímý souboj o postup do semifinále proti Finsku. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda nastoupí proti Severanům od 11 večer a do play-off je posune jakákoliv výhra. Česko i Finsko dosud ve skupině B získalo 3 body za výhry nad Německem.
8: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hit Rádio CZ.
0: Zítra u nás na západě Čech čekáme oblačno nebo zataženo, taky občasné přehánky nebo déšť a teploty mezi 26 a 30 stupni. Na horách pak vystoupají nejvýš na 26 stupňů Celsia.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.

Pro ty z vás, kdo bojujete s vedrem, Linkin Park, ladíte Divoký západ Hitrádia FM+, já vás teďka vezmu na jedno místo, kde je ledovej chládek. Jsou to Klatovy a kupodivu ne katakomby, ale hokejový stadion. Město do něj v poslední době narvalo asi 50 milionů korun. Celkově se zrekonstruoval a vy se už za chvilku budete moct kouknout, jak to vypadá. Samozřejmě extraliga nebo hokej startuje až v polovině září, ale už ve čtvrtek 20. srpna se tam vůbec poprvé v Klatovech na stadionu na zimáku představí dva extraligové týmy. Nastoupí proti sobě HC Škoda Plzeň a HC Energie Karlovy Vary. Předprodej těch vstupenek startuje už zítra, ve čtvrtek 6. srpna. V 10 dopoledne, proto o tom mluvím právě dneska. Ta kapacita stadionu je omezená, takže s tím nákupem rozhodně nečekejte. A podrobnosti k tomu najdete na webu Hitradia FM+.

0: Remixy ty dneska táhnou. Tohle je New Diamond a Two Friends Sweet Caroline. Posloucháte Hit Radio FM Plus a Divoký západ. My vás teďka vezmeme na Gétovu vyhlídku do Karlových Varů. Je to jedna z nejkrásnějších vyhlídek, nejkrásnějších kopců, ze kterých je fakt parádní pohled na lázeňské město. A právě Gétova vyhlídka teďka dostala novej dalekohled, kterým si návštěvníci můžou přiblížit všechny ty karlovarský panorámata a mrknout se třeba na jaký pramen se teďka nestojí moc velká fronta. Jediný, co teda doufám, je to, že to nebude takový ten dalekohled, kam přijdete a najednou zjistíte, že musíte zaplatit 10 korun za jedno kouknutí. Jednak je to předražený a jednak kdo, pane bože, u sebe dneska ještě nosí mince, ještě na výlet do kopce. Hit Radio. Jenom hity.
1: Hit Radio. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
4: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
5: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+. A co takhle sobota, 15. srpna? Máte nějaký plán? Jestli ne, tak běžte k nám na Instagram Hitrádia FM+. Právě teď tam hrajeme o lístky na Jelenfest 2026. V sobotu 15. srpna se můžete těšit třeba na Jeleny, taky Adelu Orlovou anebo kapelu Poetika, a to v amfiteátru v Lokti. Veškerý informace k tomu najdete na Instagramu Hitrádia FM+. Vlastně tam chceme jedinou věc od vás, abyste nám tam napsali, která z těch skvělých písniček od skupiny Jelen je vaše nejoblíbenější a proč. Hrajeme o lístky na Jelenfest 2026 a čas soutěžit máte až do neděle 9. srpna.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

0: Skvělý hity a k tomu info, co dělat s volným časem a kam vyrazit. Posloucháte Hit Radio FM+. Kam vyrazit? Tak co nějaký letní koncert? Co letní scéna na Královo dvoře? Tak právě tam bude 8. srpna, tedy v sobotu, vystupovat skupina Opět a Radeček jako předkapelu se Bouberou i skupinu Like It. A jestli jste ještě nebyli v letňáku, tak doporučuji Plzeňské filmové noci. Tohle je promítání na místech, kde se normálně filmy nehrajou. Třeba restaurace Roští. 7.8., tedy tento pátek, tam bude dovolená v Českém ráji a v sobotu 8.8. tam dávají bardotky.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitradiu FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
4: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
6: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
7: Nápady, tipy, inspirace.
8: Šumava žije!
7: Šumava žije CZ.
9: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Hit Radio FM+.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda dvou osobních aut vás taky teď může zdržet v Tachově. Jak už od nás víte, stala se v ulici TG Masaryka. Vyšetřování by mělo končit zhruba do půl hodiny. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Smogová situace v Praze ve Středočeském a Ústeckém kraji je odvolána. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu ji v těchto regionech vyhlásili včera. V Česku ale dál platí výstrahy před tepelnou zátěží a vysokými teplotami, bouřkami i vznikem požárů. Tři obce na Brněnsku jsou na suchu, konkrétně jde o Domašov, Rudku a Říčky, kterým došly zásoby pitné vody. Lidé by měli dodržovat pokyny svých obcí, pokračuje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žitková.
11: Ale je teď nejdůležitější respektovat výzvy obcí a maximálně omezit spotřebu vody. Zejména je nepoužívat na zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénu. Voda musí být v této situaci přednostně k dispozici pro pití, vaření a základní potřeby domácností.
10: K místním vodojemům také teď pendluje cisterna s pitnou vodou. Česká advokátní komora varuje advokáty i veřejnost před podvodnou právní výzvou k uhrazení pohledávky. Dorazit může do mailu nebo prostřednictvím dalších komunikačních kanálů. Komora ji nevytvořila, obsahuje smyšlené údaje. Malé Varhany ve východním Německu jsou hlavní hvězdou nejpomalejšího koncertu na světě. Už bezmála 25 let hrají stejnou skladbu Johna Cage v pomalém tempu. Dnes se u nich měnil akord. Koncert, který je označován za věčný či mezigenerační, má skončit 4. září 2640 a lístky na tento termín jsou v prodeji, a to za 2640 eur.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: V noci v Čechách oblačno až zataženo, od jeho západu místy déšť nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ještě bude většinou polojasno. Noční a ranní teploty 23 až 18 stupňů, zítra v Čechách pod mrakem, na mnoha místech přehánky i bouřky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, déšť dorazí až na večer. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37.
12: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, těším se na vás, těším se na to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dnes to budeme mít nabité, už za malou chvilku Bryan Adams, Kylie Minogue, taky Gazebo. A teď taky Lucie a Černí andělé.

Like Chopin, Gazebo, právě teď Féteru Hit Rádia a hezký večer. Zásadní věc, prosím vás. Dneska je den hořčice. Jo. Je to věc, prostě, která třeba ke klobáse patří. Jo, to je jasný. Ale není to tak úplně jednoduchý, protože hořčic je spoustu. A já na vás mám naprosto zásadní otázku. Jakou hořčici máte nejradši? Já vím, že to je těžký, protože já třeba jsem ještě pár let zpátky vůbec hořčici nejedla. Jo, to už muselo být. A taky se v nich člověk jako musí trošku vyznat, že jo? Protože základ u nás plnotučná a krémská. Pro lidi, kteří jsou na tom jako já, tak plnotučná je ta hladoučka a krémská je ta s puntíkama. Jo, to jenom jsme věděli. Pak třeba já mám ráda francouzskou, protože ta je jak ta naše plnotučná, ale taková trošku pikantnější, že jo. Dijonská, celozrná, pak jsou ty americký, že jo, tam je žlutá nebo sladká bavorská hořčice. Je mi to fuk, nebudu vás soudit, ale napište mi na 777-937-777, jakou hořčici máte nejradši vy. A je jedno, jestli ke klobáse nebo k čemu. No klidně napište, k čemu si ji dáváte, to je jasný. A dneska byste měli, je to jasný, jo? Kylie Minogue, kdo uší právě teď.

0: Bryan Adams v Eteru Hit Rádia, krásný večer. Vy jste skvělí. Píšete mi, kterou hostici máte rádi, já to naprosto miluju. Děkuju, prosím vás. Třeba Jirča píše jednoznačně Dijon, jemná bez semínek. Ale to je pikantní, co? Vy to máte rádi pálivý, jasný. Pavla píše, a pozor, rozhodně Dijon, k pořádně opečeným špekáčkům s topinkou. Segra miluje až ty spálené. I hořčicové omáčky ke grilovačce s troškou medu, česneku a chili. Jestli vám stejně jako mě teď teče slina, chápu, v pořádku. A píše třeba Peťa. Teď se vůbec nebudete škodolibě smát, jo? Píše, manželovi právě teď vypadla z lednice plnotučná, tak je na čtyřech, uklízí a je pěkně naštvaný. Zdravíme manžela a přejeme, ať mu to jde hezky od ruky, pozor, ať nikde nic nenechá. A jinak prej u nich ale vládne kremská. To chápu, když plnotučná jen tak padá z ledničky, že jo? K hosticím a k vašim příběhům se ještě za chvíli vrátíme. Tý doby, ale třeba tahle naprosto skvělá věc. Aqua, Cartoon Heroes, taky Vanessa Paradis nebo Kryštof.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
6: Baru, ty jsi hlavička.
5: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je taky tak krásný song. Krištof a ženy v éteru Hit Rádia. A vy jste neskutečný labužníci. Ještě stále se prosím vás držím té hořčice, protože dneska je den hořčice. Jo, a já si myslím, že je to jedna z věcí, která k nám Čechům hodně patří. Jo, prostě pivo, klobása a hořčice. Geniální. Třeba Radim, ten prosím vás, to píše moc hezky, jo. Miluje klasickou hořčicu z Ostravy. Vždycky si ji vozím dom do Bavorska Cipr. Jo, hodně Cipr. Vy si to domyslíte, co tam bylo. No, hlavně, že ti chutná, to je jasný, že jo. Adam má rád hořčici nejradši plnotučnou a krémskou a dává si ji k párku, ke klobáse a ke grilovací tyčince, ke špekáčkům a má rád všechny druhy hořčice. Jo, tam vidíte tu vášeň a já to naprosto chápu, protože člověk, jakmile se k hořčici jednou projí, tak by mohl furt. Já třeba ve francouzský dělám i panenku, to je taky výborná věc, doporučuju. Alex třeba upřednostňuje plnotučnou a na klobásu. Já nevím, ale podle mě bychom teď všichni se měli sebrat a jít si dát někam klobásu s hořčicí, to je naprosto jasný. Tak jestli máte možnost, dejte si i za mě. A tohle je Diana Ross.

0: OMC, How Bizarre. Posloucháte Hit Radio. Někomu se může zdát bizarní, že my tu spolu dneska večer řešili třeba hořčici, jo. Ale pojďme si říct, na chvilku jsme nemysleli úplně jenom na to vedro. A navíc s kým jiným můžu probrat takovýhle srandovní téma než s váma, že jo? To je jasný. Takže děkuju, že jste se zapojili. Doufám, že jsem vám udělala trošku chutě. Rozhodně vám udělám chutě na další fantastický songy. To přísahám. Wakefield, Queenie nebo Gareth Gates. Už za chvilku.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: voda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Krásný večer, 19. hodina je tu a to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Tenhle song všichni znáte. Opus, Life is Life. Jdem na to.

Kiss from a Rose, Seal, práve teď Féteru Hit Rádia. No a teď trošku míň romantická věc, jo. Hele, já jsem to neřekla, nebo teda teď to řeknu, ale říkají to vědci, kteří to spočítali. Muži lžou víc než ženy. No, tak pánové. Takhle, dobře. Pánové údajně upravují realitu zhruba 4x do týdne, jo. Ženy jenom 3x. Není to takový rozdíl, pojďme si to říct, jak to je. Takže prostě kecáme úplně všichni. Ale zase je pravda, že ženy údajně lžou hlavně proto, aby neranily něčí city. Rozhodně, 100%. Tak muži většinou to dělají spíš proto, aby třeba ušetřili peníze nebo vyhráli nějaký sporný argument. Takhle, já nevím, pánové, třeba jestli chcete vyhrát sporný argument, doma to nedělejte, jo? Pač my se stejně neumíme moc omlouvat, takže tam se to nevyplatí. Jinde, hele, to už je nám asi víceméně jedno. Tak jenom až se budete obvinovat doma, kdo lže víc, tak už víme, že chlapi, ale zas ne o tolik, no? Tak vidíte, vlastně si jsme docela podobní, že jo? Dobrý. Karia a Spoutaná právě.

0: Cry Me a River, to je Justin Timberlake. Posloucháte Hit Radio. Krásnou středu, krásný večer vám přeju a věřím, že právě Hit Radio Classic, takže to nejlepší z 80., 90. a milénia, vás občas někam vrátí, na nějaký místo, do nějaký situace, třeba do nějakého pocitu. Nás za chvíli čeká song a já se přiznám, že ten mě pokaždý vrátí na tábor, a už před spoustou lety teda, a to konkrétně na diskotéku a na poslední song večera vždycky. Jo, my jsme tohle měli jako ukončovací song a třeba vás to vrátí na nějakou podobnou událost. Jo, Europe, taky Madonna, už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
3: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.

Martin Hollywood Project a Flying High. Posloucháte Hit Radio. No a teď jako pozor, jo. Napněte uši, protože desetiletý kluk z Japonska, desetiletý kluk, právě udělal objev, který šokoval i všechny vědce, logicky. On objevil to, že motýly si pamatují to, když ještě byly housenkama. Zjistil to teda tak, že si opravdu vlastně vycvičil motýla, nebo teď už několik motýlů, už od housenky, naučil je třeba na nějakou určitou vůni a tak. A oni se za ním vracejí, ty motýly, jakože wow. Já fakt naprosto neskutečná věc. Zároveň tím pádem, když někde prosím vás potkáte, jo, ještě tu housenku, než se promění v motýla, buďte na ní hodný, protože očividně si to bude do budoucna pamatovat. Posílám Mobyho právě teď. No.

0: Vidžem a Towncoat Mališ v éteru Hit Rádia. Krásnou středu vám všem, co ji trávíte společně s námi. Je mi jasný, že taky čekáte na déšť. Já nevím. No, jako hele, můžem zkusit takový ty tance na přivolání deště, různě to bývalo v seriálech a filmech. Zkuste, uvidíme. Rozhodně vám k tomu budu hrát, jo? To je jistota. A tohle by to podle mě šlo. Lily Allen, Pet Shop Boys nebo Alicia Keys už za chvilku.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
3: Osmá hodina je tady, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. No a právě teď Metallica, The Unforgiven.

0: Eight Degree a Visage v éteru Hitrádia.
1: Krásný večer všem, takhle. Dámy a pánové, pokud jste náhodou single, tak mám výborný tip. Jo. Ukázalo se, že všichni hlavní představitelé Spidermana, to znamená vždycky Spiderman a jeho MJ, spolu chodili. Některým to vydrželo dodnes, víme, Zendaya, že jo, a Tom Holland. Takže možná ne seznamky, jo, ne nějaký speed datingy. Ne, stačí natočit Spidermana a máte randa jasný. Nevím úplně, jestli je to těžký oproti randění na seznamkách, ale hele, za pokus to rozhodně stojí, tak držím pěsti a teď už Silver, Turn the Tide.

0: Heracho, Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám přeju, doufám, že jste se nám ještě neupekli. Ano, i dnes jsme zvládli pokořit nějaký ty rekordy. Nebudeme na to myslet, jo? Nebudeme na to myslet. Budeme se soustředit na ty nejlepší hity, na to nejlepší z 80., 90. a milénia, co nás čeká. Za chvilku třeba Lou Bega, Richard Miller, anebo tahle legenda. Got my mind set on you a George Harrison už za chvilku do vašich uší.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: got a girlfriend everywhere.
1: I got a girl, Lou Bega dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Lou Bega to prostě umí. No a prosím vás, kdybyste někdo vyrážel do Austrálie, respektive konkrétně do Sydney, tak mám pro vás jednu turistickou atrakci, kterou nesmíte minout. Jo, normálně bych vám řekla, atrakcím se vždycky vyhněte všude, nebo aspoň většině, ale tohle je nejroztomilejší atrakce světa, protože prosím vás, v Sydney, normálně na Google mapách, najdete atrakci, která se jmenuje Přátelská oranžová kočka. Má 4,9 hvězdiček, jo, což je naprosto fantastický. No a je to prostě normálně zrcavá kočka, která tam je prostě takovým jako lokálním turistickým průvodcem. Pomazlí se s váma, je fakt jako roztomilá, jo, a je to úplně skvělý. Očividně prostě turisti z celého světa si ji tam chodí pomazlit, tak kdybyste náhodou vyráželi, tak tohle je podle mě úplně nejlepší zastávka, jakou můžete potkat. K tomu už Sugar Babes.

0: Je to král Bruce Springsteen a Glory Days v éteru Hit Rádia. Blíží se nám 9. hodina, já se tak s vámi pomalu, ale jistě loučím. Užijte si krásný zbytek té rozpálené středy, snad se zítra trošičku schladíme. No a já tu pro vás mám návod na to, co se zbytkem večera. Respektive ho pro vás má Frankie Goes to Hollywood, k tomu Alanis Morissette nebo Billy Joel, tak se mějte hezky, ahoj.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
6: Za

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM+.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.